0: stroje a už jsou tak jako nasypaný těma doplňkama od výrobců, jo, že těch doplňků zas až tolik není, jo. Pak jsou tam opravdu jako speciality na ty na ten touring, jo, kde jako si to kupuješ ne proto, aby to dobře vypadalo, aby to hlavně fungovalo, jo.
1: Stop. Teď si rozjel další téma dnešního večera, protože to mě zajímá. Zajímá mě teda, jestli existuje na každý typ motocyklu, doufám, že to říkám správně, určitý typ oblečení, jestli tomu odpovídá. Jsem vytušil, že asi jo.
0: Určitě.
1: A těm typům vůbec nerozumím. Já znám motorky, který bubla, jedou pomalu, vezeš si krásnou holku, vlajou jí vlasy a spolu se kocháte přírodou. Pak jsou motorky, který ječe jako svině, ty vole, prolítnou vesnicí, ty vole, 180 km v hodině, a z té jízdy můžeš mít jenom nějaký adrenalin, protože se řídíš vraženou rychlostí a tak dále. Pak znám mopedy, pionýry, o tom budu vyprávět já, to vám dlužím, svůj příběh. Dvakrát jsem jel na pionýru a vždycky to dopadlo blbě, ale dobře, to vám řeknu potom. Takže ty typy motorek, typy těch oblečení, to my máme ještě o čem, kluci, hodně povídat. Paranoid, to vybral Míra, ne?
0: Jo, Míra.
1: Výborně, tak jdem do něj.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Je 21 hodin a 3 minuty, to znamená, že jsme v druhé hodině rokový zpovědnice. Od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Mými dnešními hosty jsou velice zajímaví chlapíci. Chci říct motorkáři, ale ono to tak úplně není pravda. Jsou nejen motorkáři, ale velice podnikaví lidi a velice zajímaví lidi. Já jsem si vždycky říkal, že motorkáři jenom jezdí na motorce a dělají na hovno, ale přátelé, ne.

0: Roková spovědnice.
1: Roková spovědnice a David a Míra. Kluci, když tedy provozujete ten svůj obchod, nebo vlastně teď už síť obchodu Davide, že jo?
2: Jasně.
1: Je to tak.
2: Je to tak.
1: Tak, teď pojďme k vám osobně. Ať nejsme tak jakoby sterilní, ty vole, vo firmě. Jasně, pohodě. Bikers Crown, značka, která už je navíc známá mezi motorkáři, určitě. Kdo se chystá si sednout na motorku a pořídit si vybavení, tak určitě se na vás obrátí. Ale co vy dva? Mě zajímáte vy dva. Jako, jo? David na mě kouká, jako kdyby se chtěl utíct tady z toho studia. Co vy? No tak jako musíte mít vztah, ne? Jak jsem říkal na začátku, a ty jsi mi to potvrdil, že to motorkářství, jak to mám říct, tenhle ten motorkářství je způsob života, filozofie. Já vždycky z toho cítím neskutečnou touhu po svobodě. Něco, co člověka odlišuje od, teď to řeknu blbě, normální společnosti, z nás z normální společnosti dělám kretény, tak to samozřejmě

0: myslím, jo. Ale vy jste takový trošku šouplý, ne?
1: Hele, máš vlastně částečně pravdu, ale to bylo jako dřív, jo. Dřív to opravdu bylo tak, že kdo jezdil na motorce, tak byl, jak ty říkáš, trošku šouplý, prostě měl rád svobodu, jako vítr ve vlasech, tak, ale dneska už je to malinko jinak, ty zákazníci, ty motorkáři jako takový, to už nejsou jenom, jako, už to nemá jako životní styl, prostě vem si, že to je prostě právník nebo lékař, skončí v práci a jde si prostě jenom jako vyvětrat hlavu, jo, má to jako koníček, jo.
2: Těch srdcařů bývá.
1: Těch srdcařů, jakoby takových, jako, že by, víš, aby si to představil, že má v obýváku zaparkovanou motorku a nedělá nic jiného, než že jezdí, těch je fakt jako málo, už jich ubylo, jsou, ale ubylo jich. A naopak přibyli takový ty, kteří to mají, nemají to jako životní filozofii, ale mají to jako relax, koníček, zábavu, podívají se někam. A ono to je jako strašně dobře.
0: To
1: jako
0: není
1: samozřejmě.
0: Špatně, že jo?
1: Ne, to je super, jo, protože to je to o tom, ať si každý, jakoby to, někdo jezdí prostě na chalupu a nebo zahrádkaří, jo, a někdo prostě jde a odpoledne po práci si sedne na bajka a jenom si objede kolem komína něco, anebo se jede prostě projet s přáteli a objede půl Evropy, jo, a to je ta svoboda, jo.
0: No a to je svým způsobem taky vlastně jistý druh životního stylu, ne, přece.
1: No jo, ale
0: já
1: jako
0: vím,
1: než,
0: co ty myslíš,
1: víš,
0: ty
1: jako nežiješ tím, jako jo, máš to prostě, jo, zase se vrátíš domů a zamkneš to do té garáže a jdeš do té, vezmeš to sako a jdeš do té kanceláře, jako jo.
0: Vydělává těžký prachy, jasně.
1: Přesně tak, jo. Já si pamatuju, když
0: a
1: jsem
0: co,
1: byl...
0: Tak, a teď mám otázku, pozor, teď. Buď jsi naběh, anebo nenaběh. Ale mě to napadlo. Chci odpověď od vás dvou. Co je teda ten pravej životní styl, ten svobodný, jak se ho dotkl, než si tedy zmínil manažery, kteří mají prachy na to, aby si koupili Harleje a šli si pro větr hlavu. Co byl ten původní pocit? Co to přinášelo? Jakou filozofii to přinášelo těm svobodným duším, který na těch motorkách jezdili a ještě jsou někteří, kteří jezdí takhle, tímhle stylem?
1: No, tu svobodu. Nahrazovali si podle mě jako tu svobodu, víš co? Jako my už to tak jako nevnímáme, že jo? My se máme, ta naše společnost se má jako výborně, vím si to, jo, sice jako plno lidí krundá, jako, že by mohlo být líp, ale ono taky může být hůř, jako jo.
0: Co jako, si budeme povídat?
1: Co si budeme povídat, nemáme to kousek jako za barákem, jo, za hranicema. A takže a v té době, kdy to vznikalo, hluboký komunismus, tak ty lidi jakoby, jo, začínali už tam tehda, jakoby, jo, začínali jezdit na těch Harleyích, na těch motorkách a měli to prostě jakoby takovej jakoby způsob protestu a tak nějak chtěli být svobodní, jako ten freedom jako takovej, jo. A samozřejmě to sem přišlo jako ze států a postupně se to nějakým způsobem jako vyvíjelo a dneska je z toho prostě koníčková záležitost. Prostě někdo má koně, někdo má motorku a je to jako strašně fajn, protože ty lidi si tam jako čistějí hlavu. A není to jen o manažerech, to jsem dal jako příklad. Prostě jsou kluci, kteří na tu motorku prostě šetřejí, protože makají a chtějí si to užít, chtějí jezdit a není to vyloženě, prostě na motorce může jezdit dokoliv. Jo. Si pamatuju, že přišel třeba 70-letý pán a říkal, já bych celý život chtěl jako jezdit na motorce a už jsem jako starý. A tak jsme si povídali a on za 3 měsíce přijel s novou motorkou a řekl, tak jsem si udělal jako na starý kolena radost a strašně ho to jako baví. Jo. Takže nejsou tam jako limity, víš, můžeš do toho vlaku tý pohody nastoupit jako kdykoliv, jo. A kdykoliv taky samozřejmě můžeš jako vystoupit, jo. Takže nejsou tam hranice, tam hranice a je to prostě koníček jako každý jiný. A je to super, že to takhle je, zaplať mámu za to. A je hlavně už dostupný dneska, už to není jako to bylo dřív, že prostě opravdu ty motorky stály vlastně k poměru, co jsi jako dokázal vydělat, stály opravdu jako hodně. Dneska je to opravdu jako dostupný pro kohokoliv, jo, pro širokou masu. Tak jako, hele, za 100 000 dneska koupíš, jako je to i stroj, na kterým se jako dá jezdit, jako jo, jako jete, já mluvím o jetech samozřejmě.
0: O jetech, no.
1: Jo, ale už můžeš si koupit, už za 200 si koupíš už jako novej bike, jo, dobře, nebude to prostě jako asi India nebo Harley, ale prostě jako koupíš si novej bike, jo, to taky není nic žádný drámo, jo. Za 30 000 jsi schopný se komplet oblíknout v nějakým jako standardu bezpečným, jo. Je to o tom, co si vymýšlíš, jo. Je to jako s autama, jo. Buď budeš jezdit prostě v nějakým jako evropským základu, nebo půjdeš prostě do Itálie a koupíš si něco úplně jiného, jako jo. A je to prostě
0: Můžeš si
1: prostě vybrat, no.
0: To je jako ve všem na druhou stranu. Míro, přesně. Ty máš co za motorku?
2: Já mám takovou historii, že moje žena nechce sednout na nic, co má jenom dvě kola. Takže tříkolka Revaco.
0: Naprosto souhlasím s tvojí jistý ženou teda, jo.
2: Já ještě k tomu, jak jsme o tom mluvili, podle mě to životní styl, jako je třeba, když někdo je rocker, žije jako rocker, ten motorkář je jak motorkář, a to se prolíná, protože ten rock a ty motorky mají k sobě hodně blízko.
0: Hodně blízko,
2: spousta muzikantů jezdí na motorkách, jo, spousta rockerů jezdí na motorkách, jsou srazy, kde hrajou rockový kapely. Jo,
0: jsou
2: a tam
0: bohužel
2: jsou
0: muzikanti, kteří se na té motorce i zabili, jako třeba teď nedávno.
2: Klen Hansard.
0: Jasně. Hansard. No tak to je, šmada, to je v autech, jo. Tak to je. No já vím, na co narážíš, Míro, na ten životní styl a na ten, ono to má, já mám pro vás takový překvapení, jo. Já vám to nebudu říkat, co se týče muziky teda, jo. Teď v každém případě, David vybral komunál.
1: Hele, komunál, protože jak jsem říkal, my jsme z Chlumce a komunál je chlumecký, že jo, takže a ještě jsem vybral jako skladbu Dej Chlumec gól, protože tak ať to má jako nějaký smysl. A využiju toho, že můžu, tak je super. Takže pojďme si tam dát komunál.
0: On je básník. Využiju toho, že můžu. To se rýmuje.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Kluci, mě vždycky zajímaly ty motorky. Já, když jsem to dřív, je první motorka, kterou jsem vnímal, byl Pionýr. Pak byl ještě nějaký lepší Pionýr. Co to bylo, to ten lepší?
2: Mustang nějaký byl.
1: Mustang, ano, jo, jasně. A tím to u mě skončil. A potom, jak přišla ta doba po revoluci a teď tady začaly jezdit ty nádherný stroje, že jo. Vy jste tři kolky, co máš taky, Míro, no, dobře, o tom ještě se budeme bavit. Jak na to vozíš, babi, no, co si, já bych taky vozil, teda, jako. A navíc tři kolka to drží, jo, to nespadne, prostě.
2: To ne.
1: No. A teď jsou motorky. A teď vám, kluci, řeknu motorky, které mě serou. Motorky, které mě serou, jsou takový ty silniční a nic proti teda ní, jako chlapům, co na tom jezdí, nebo to. Ale někde mě fakt serou. Hrozně to žve. Ještě když si upraví ty vejfuky, jsem chtěl říct mikrofony, vidíte, to je nemoc povolání. Ty vejfuky. A projíždí vesnicema, což jsem zažil mnohokrát, šílenou rychlostí, úplně jak magoři. A naopak velkou sympatii jsem získal těm čoprům, což jsou takový ty bublavky. Jo, já teď mluvím jako totální kretén, který tomu vůbec nerozumí, jo. To souvisí s tím překvapením, co vám patrím s tím. A pak jsou další druhy a podruhy, když tak tě, kluci, opravte. Jako třeba náš kolega Standa Rubáš, jo, se mi chlubil tuhle, to je rok snad, možná i díl, že si koupil skvělou motorku. A že to je bezvadný, že ho si z toho sice bolí prdel, ale že to je jako prestižní značka. A říkal, že se to jmenuje letadlo Apache, ty vole, Indian.
3: Indian, jasně.
1: Já jsem řekl, co je Indian? Teď mě to ukazoval dole v garážích. Tak to byla taková připrdlá motorka, skoro jako seděl zadkem u země, jo, jako, chápeš, jo.
3: A vy jste asi nesouhlasil úplně.
1: Ne, já to říkám ze sebe teďka, jo, vy to všechno vysvětlíte.
3: Jasný.
1: A pak teda, co mě ještě si vzpomínám, pak jsou ty plochodrážní, které jezdí furt dokola, to mně přijde úplně přiblblý, a pak jsou takzvaný Endura. A to enduro, to je jako, že se s tím jezdí po lese, nebo co, jako, že to je nějaká terénní motorka, jo. Ne, Davide, klidně, hele, kdybyste teď, hele, jsou zapnutý kamery, koukněte se, jak se David na mě kouká, normálně výsměšně, nebo ne, řeknu to takhle,
3: to
1: schovývavým úsměvem, co ten kohou tady plká. No já prostě znám jenom tohle, jo, a pak znám ještě vodní skútr a stěžnej skútr a tam moje znalosti, co se týče motorek, končí. Tak, kluci, vysvětlete nám, jaký jsou teda druhy motorek, jaký způsob jízdy se na nich uplatňuje, co jsou ty silniční a ty čopry, které mě jsou strašně sympatický, to jsou ty Harleje, že, který mě hrozně baví. To bych si i pořídil, kdybych na to měl peníze a nemám. Tak.
3: Hele, asi v první řadě bych upravil tu tvoji myšlenku, že hele, neexistuje špatná, dobrá jako motorka, jo. Vždycky to je o jezdci, jo. Takže to je základní absolutně.
1: Když je jezdec blbej v autě, no, tak to
3: prostě
1: je,
3: jako můžeš, no. Jo, to je jako kdybys řekl, že prostě všichni v nějaký značce auta jsou idioti.
1: Jsou kretení,
3: jako,
1: no jasně.
3: V každé skupině se najde prostě hrstka idiotů. To prostě je v každém uskupení. Prostě tak to je, jo, to je život. To máš prostě, to může být jak ve sportovních oddílech, tak to může být prostě v jakýmkoliv
1: oboru, jasně.
3: Oboru. Prostě to je holá realita, to je život, jo. Jak jsi řekl o těch jako silničních motorkách, ty mají, to jsou jako krásný stroje, jo. A vlastně a pak říkáš, že vlastně čopry nebo tenhle typ motorek jsou takový jako pohodovější. Hele, on je to vývoj, jo. Ty mladí kluci nezačínali, nebo málo kterým začínali na čoprách. Všichni si prošli nějakým vývojem, jo. Začínají právě na těch silničních strojách, protože chtějí být rychlí, chtějí si prostě užívat. Bohužel to jde ruku v ruce právě s tím, jakoby s tou erudací a s tím školením těch kluků, protože když vyjdu jako z té autoškoly, tak oni jako nic moc neumějí, ty kluci, jo, mladí. Já mám syna, který teď udělal autoškolu jako na motorku. A vím, že jako vlastně se bude muset moc učit. Mám od něj strach a budu ho muset jako hodně věcí naučit, aby jako mohl jezdit. Ale k tomu se dostaneme.
1: Skočím ti do toho.
3: Okay.
1: 8 mrtvých teď za srpen.
3: Je to tak?
1: Motorkářů.
2: Já k tomu něco řeknu. Samozřejmě oni neumějí nic, nebo téměř nic z té autoškoly, nemají ty zkušenosti. A navíc ještě spousta jich nemá to správné bezpečné oblečení. A rodiče to podceňují. Říkají, když on jezdí jenom tady. Nejvíc úrazu se stává při rychlosti do 20 km/h. Jo, a ty kluci jezdějí v kraťasech, jezdějí v tričkách, má jenom helmu, helmu má po dědovi a to je všecko špatně. Jo, tohleto.
1: Takže jo. To oblečení hraje roli velkou.
2: Obrovskou.
3: Hele, o to bychom tady jako mohli mluvit opravdu jako dlouho, těch příhod je hodně. Já se vrátím k těm motorkám a pak můžeme skočit ještě na tu bezpečnost, určitě. Protože to je určitě téma, který je bohu líbí a má určitě jako přesah. Jo.
1: Rozhodně se k tomu vrátíme.
3: Super. Ano. Hele, u těch motorek samozřejmě, jak si řekl, tak jsou jako silniční motorky, pak jsou jako nějaký naháče, naketbajky, to je něco jako mezi, to znamená představ si silniční motorku bez kapot, když to jako řeknu velmi, velmi laicky a samozřejmě posluchači, kteří...
1: Tak to je jenom motor a kola.
3: Posluchači, motorkáři mi odpustí. Že to tady vysvětluju jako polopatě, ale musím. Ale jako to k tomu patří. Takže jasně, silniční motorka, pak je tam prostě nějaký naked bike, takže to jsou naháče typicky. Vlastně to je konstrukce silniční motorky bez kapot, jo, tak si to nějak jako představ.
1: A na tom se smí jezdit na silnici.
3: Jasně, ale ono to je na to uspůsobený, to je jenom jakoby říkám zjednodušeně, aby se jako pochopil, jak to zhruba vypadá, jo. Pak tam jsou samozřejmě ty endura, silniční endura, cestovní endura, turistický motorky, chopry, a chopry ještě máš jakoby rozdělený na cruisery velký, takový ty tyráky silnic, jakože si na to sedneš, ujedeš prostě 700-800 km a nebolí tě z toho prdel, jo, prostě to jsou taky takový stroje, jo.
1: To je asi drahý, viď?
3: Hele, jako, ano, zaplatíš si za ten pocit, ale můžeš si koupit jako ten stroj vojetej, jako jo, a nějak si ho rád dohromady, takže to je, hele, jako,
1: hele,
3: jo.
1: Hele, sežereš mi takový za 5 litrů.
3: Hele, za 5 litrů, za 5 litrů, jako euro bychom asi se možná něco bychom sehnali, jako jo, ale v korunách asi jako úplně ne. Ale chci ti říct, že každá ta motorka má jakoby svýho kupce, každá ta motorka má jakoby svýho nadšence. A i ta plochodrážní, která vlastně zatáčí jenom na jednu stranu a ještě nemá brzdu, jo, tak má taky svý, jako svý fandy a nadšen. Podívej se na marketu, je to plný.
1: Já jsem mluvil jenom sám za sebe.
3: Jasně,
1: jo?
3: jasně, rozumím. Každopádně, Ten hlavní message je, že neexistuje blbá motorka.
1: Existuje blbý řidič.
3: Existuje jenom blbec. Jako jo.
1: Ano, to prostě... je ta odpověď, jak projíždějí těma vesnicema.
3: Přesně tak.
1: Tím to můžeme klidně takhle zakončit tady ty druhy motorek. No, a já už to využiju, když tady máme Míru. Protože jsou motory, a ty mě osobně teda, už jsme se toho dotkli, mě fascinujou. Viděl jsem to na silnicích mnohokrát, hlavně když jsem jezdil do zahraničí, že jo, tak tam toho bylo hodně. Tam ještě navíc tam seděli ty fousatý chlapíci, jako je Míra, jo, ten ZZ Top model, rozumíš? A za ním ta blondýna s těma vlajícíma vlasama. A jeli na takzvaný tříkolce jakýsi. To byl ty vole stroj, který měl ty řidítka snad, ty měli jako kondor, když lítá tyhle nad Andama, rozpětí, jo, jakoby těch řídítek, tam seděl ten chlapík s těma fousama jako Míra a za ním seděla ta blondýna. Vzadu to mělo dvě kola, předu normálně klasická motorka a vypadalo to skvěle. A hlavně jeli bohorovně pomalu. A ty tuhle motorku, Míro, máš.
2: Ano, máme Revaco, je tam motor Ford v tom, 85 kW. Takže má to docela sílu. Je to spíš takový styl taky, protože spousta motorkářů to jako motorku neuznává, jo? Ale je to alternativa toho, když někdo má jako já tu ženu, která se bojí na klápě zatáčkách a tak dále.
1: Je blondýna, ne? Ještě ne.
2: Téměř.
1: Vidíš, no.
2: Ale je to velice pohodlný stroj. Dobře se to ovládá, skvěle to sedí na silnici.
1: A ty jsi říkal, že tě z toho po 100 kilometrech nebolí prdel, jak říkal teď před chvílí David, že tady z těch strojů, těch kamionů motorkářských, že jsou tak pohodlný, že v pohodě jedeš.
2: Je tam muzika integrovaná do toho, je to prostě skvělý. Jako.
1: To mě vždycky zajímalo. Jo? To mě vždycky zajímalo. Já jsem vždycky viděl ty lepráky.
2: No.
1: Jak jsou na těch tříkolkách, ale viděl jsem lepráky na normálních Harleych, takových těch čoprech. A teď ono to tak jako má nádherný zvuk, že ten bublavý, jak jsem říkal, jo.
2: A to, tam se dávají zasilovače, jo. Prostě
1: no dobře,
2: to,
1: ale ta motorka kolem mě projela, já jsem zaslechl hudbu, ale víc jsem slyšel ten motor, takže vy to posloucháte přes sluchátka, tu muziku, co tam máte?
2: Dá se to poslouchat přes sluchátka, ano.
1: No, aha. Protože...
2: Ale dá se to uhlit, že to slyšíš i...
1: Jo.
2: Ten, co jel kolem tebe, tak to měl asi hodně slyšený. Tak...
1: No, no, no, byl slušný, no. Tak se směřil. Vkouknul na mě a říkal, tenhle ten blbeček poslouchá určitě cymbál,
2: no.
1: Takže mu nebudu pouštět Big Beat, jo, jasně. A to jsou nádherný, nádherný stroje, jsou i bezpečný teda v tom případě, když jsou to tři kolky.
2: Samozřejmě jsou bezpečný, nepřevrátíš.
1: Jako, nepřevrátíš nic, jako, pokud nejdeš jako blázen, jasně.
2: Samozřejmě je to silný motor, takže když to vezmeš, jsi schopný to postavit na zadní a to pak ta žena za tebou ti vrazí šroubovák do zad.
1: Jo, jo, jo, tak potom radši ne to, ale a teď se chci zeptat na ten, to jsem se chtěl zeptat, na ten pocit. Bavili jsme se teď technicky o motorkách, o druzích, takových různých těch, jak se v muzice bavíme o žánru, stylu, tak jsme se bavili v podstatě o žánru a stylu motorek. O těch silničních, tak tam jsou ty kluci zabalení do těch přilep, že jo, tohle, že se řítějí a nevnímají svět kolem sebe, podle mě ani. Ale na těch čoprech to byl vždycky takový symbol svobody, jak jedou tou krajinou vlastně pomalu. Žádná velká rychlost. Vnímají tu krajinu, ten vítr kolem nich, to musí být...
2: Ano, vnímáš
1: vy jste to zažili.
2: Ty vůně, vnímáš ty vůně. Jedeš a vnímáš vůni posečený trávy nebo prasečáku, že to je jedno, ale prostě to se nedá s něčím jako zaměnit, tohleto. To je úžasný.
1: Na to jsem se chtěl zeptat. A kvůli tomu to ty lidi na těch čoprech dělají, ne přece, protože ty... Jaká je filozofie lidí, které jedou na čopru a jedou pomalu krajinou jakoukoliv, celý den, teď to musí být, poslouchají ten Big Beat.
2: Užít si svobodnou jízdu. Aha, musíš, prostě
1: být, tam je, tam, si, tam cítím tu svobodu a filozofii.
2: Maximálně v pohodě.
1: Ano,
2: jo?
1: Já jsem chtěl právě slyšet váš názor.
3: Hele, máš jako absolutní pravdu, je to ta pohoda. Ale realita dnešního světa a toho provozu je prostě bohužel jako jiná, jo. To znamená, že ty sice jako chceš mít tu pohodu.
2: Musíš hledat cesty.
3: Chceš si jako užívat, jo. Ale ten provoz je tak hustý a tak jakoby v podstatě nebezpečný, že si musíš být ve střehu jako, jo, furt, jo, pokud chceš jako jezdit dlouho a bezpečně. Tak jako, bohužel je to tak, já se zúčastňuji těch akcí, jako těch takových těch propagačních, tu bezpečnostní jízdy a teď jsem rozrovna jako v Sosnoví na úplně super věcí, na akci, která se jmenuje Kolama dolů a učíme se přežít. A to je přesně pro jakýhokoliv majitele motorek. Se přihlásí a jsou tam prostě erudovaní jako instruktoři, kteří tě jako říkají, jak máš jezdit, na co si dávat pozor a tak dále. A to je, a teď se vrátím k té pohodě. Jo. Ty sice sedneš na toho čopra, jsi jako pomalej, nikam se neženeš a to vůbec neznamená, že se ti jako nemůže něco stát. Jo.
1: Jasně.
3: Prostě když ti někdo nedá přednost, jo, tak ty musíš vědět, jak reagovat. Jo. A tam si vlastně natrénuješ. Jak bys měl jako reagovat, jo? Nebo já třeba, když jedu na motorce, tak si kolikrát řeknu, co bys dělal teď, kdyby ti tam jako vyjelo z boku auto, kam to pošleš, co budeš dělat, víš, a takhle si trénovat ten mozek. A je to strašně důležitý, takže na jednu stranu bych chtěl, aby všichni jezdili tu pohodičku a užívali si to. Na druhou stranu, když vypadneš z té koncentrace, tak prostě zvyšuješ riziko toho, že se může něco stát, jo. A to je prostě jako blbě, to znamená...
2: Úžasný podle mě spot byl v televizi, jmenovalo se to Hele motorka a tam jelo auto, přijelo ke křižovatce a ten řidič se rozhlídnul a ta spolujezdkyně říká Hele motorka a on tu motorku neviděl, protože ten mozek byl nastavený tak, že čeká, že uvidí auto, takže tu motorku vytěsnil.
1: Jako větší předmět periferním vidění.
2: Ano, a prostě on tu motorku, ne že ji přehlídne, on ji prostě nevidí, ten mozek ji vytěsní, jo? A ten spolujezdec ale i viděl, že jo, to říká, hele motorka, a pak teprve zaregistroval, že to je motorka. Jo?
3: Ale jestli třeba řidiče aut se setkávají s tím, že třeba jedou motorky a někdo má dálkový, i ve dne má jako na té motorce dálkový, jo. Tak je to čistě o tom, že chce být vidět, prostě, jako jo, není to jako truc, nebo není to dávání na
1: jako
3: nájem
1: nějaká,
3: ne, vůbec ne. Naopak, jo, oni prostě chtějí být vidět, jo, protože prostě většinou mají buď špatnou zkušenost, že je někdo přehlíd, anebo se něco fatálního stalo jako jejich kamarádům a vědí, že prostě být vidět, jako za to stojí, že ho někdo jako zhejtí, že hele, tyjo, co to jako je v poledne, prostě svítíš dálkovejma, jo. Hmm. Neříkám, že to je dobře, ale prostě se stává se to, potkávají se ty kluci, můžete potkat jako na silnici a je to z tohohle důvodu, je to prostě jenom jako...
1: Je to put sebezáchovy.
3: Je to put sebezáchovy, jo. Prostě, hele, člověk se musí furt jako učit a trénovat a bez toho to prostě nejde jako asi jako v jakýmkoliv odvětví, jako.
1: Přátelé, opakuji, pokud se chcete Davida a Míry na něco zeptat, ještě jsme rozšířili v podstatě to naše téma o téma bezpečnosti, který je strašně důležitý, protože se s tím setkáváme, ale úplně všichni. Já, když jedu ve svým odřeným velkým autě po silnici, tak vás, motorkáře, potkávám a fakt dávám, i když já jsem strašně nepozorný člověk, tak dávám pozor. Tak sdělte svoje zkušenosti, anebo na cokoliv se zeptejte Davida a Míry. A teď Míra vybral, on je takový tvrdák, no, prostě má fousy a ty černý brýle, má tu tříkolku. Svezeš mi někdy na tříkolce tamto? Že by tvoje manželka dovolila teda, že bych si sednul tam místo ní?
2: Nebo... Jsi hrozně škaredý, jela tu tříkolku za mě.
1: A co, tak já si sednu na tu tříkolku a vemu tvoji ženu na klíne.
2: To by asi neprošlo.
1: Ty vole, no, já věděl, že to bude. Ty nemáš, věď, jako Davidek tříkolku.
3: Ne.
1: Já budu hledat jinde, no. Já si najdu svoji blondýnu, která to bude řídit.
2: Jo, najdi si svoji tříkolku.
1: No, její tříkolku, já si sednu dozadu. Hele, co jsi to vybral? Arče, nemi. Tam je taky taková dobrá blondýna.
2: Ta je dobrá, jo.
1: A člověk ani nepozná, že to je blondýna, že je to vůbec ženská. Tak já to schválně pouštím. Arče, nevy, přátelé, znáte moc dobře vy, co máte rádi tuhletu skvělou muziku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Rocková zpovědnice. Na rádiu
1: u mikrofonu David, já vás všichni zdravím, trošku jsme si prohodili role a vedle mě je Míra a za mixážním pultem Dan. Doufám, že si dnešní zpovědnici užíváte stejně tak jako my.
2: Moderátor Dave.
3: Já taky, já se užívám.
1: Tak to je super,
3: já
1: to
3: taky,
1: je super. Taky. A trošku ještě vybrali jsme písničku, ještě, kterou za chvilku zahrajem, ta se jmenuje Rusty Piston Race od Slapdash a trošku k této písničce něco řeknu, respektive k té značce Rusty Pistons, protože my nejen, že máme rádi motorky, ale máme rádi americký auta.
3: A ženský.
1: Tak to k tomu samozřejmě
2: no to jako americký.
1: Patří.
3: No americký,
1: a hlavně jako starý americký auta, vlastně i ty nový.
3: Ne starý ženský a starý.
1: No to úplně nejde dohromady, ale hele. Jako já nejsem takový gurmán, no, jako vy.
3: Rozhodili jsme ho, Míro.
1: Rozhodili, ale nejsem takový gurmán jako vy, ale OK. Každopádně máme vlastně tím, že Bikers Crown dělá, nejen prodává, nakupuje věci od různých výrobců, ale vlastně si vyvíjíme, máme svoje značky, vyrábíme si mnoho značek, který jsou jako naše a vyrábíme v rámci celého světa a vyvážíme do 630 zemí světa. Tak tohle je jedna z těch značek, je to v podstatě značka taková Custom Karcher, to znamená, je to pro milovníky amerických aut, hot rodů, víš, taková ta, jak jsme se bavili tady na začátku o tom, že jako motorky jsou ta svoboda, ten freedom a ta stará klasika, tak vlastně tohleto je něco podobného, akorát, že to je na americký auta. Jo?
3: Počkej, a co to teda je konkrétně?
1: Hele, Rusty Pistons, rezatý pisty, to je jasný, ale je to o tom, že když vidíš, ono to vlastně začalo v době, kdy byla prohibice ve státech, protože potřebovali pašovat ten alkohol a potřebovali to pašovat v rychlých autech, v rychlejších autech, než měli policajti. A tehdy jako začali upravovat ty motory, zvyšovat jim výkon, aby jim prostě dokázali ujet. No a tehdy to jako začalo, taková ta úprava těch aut a jde to do dneška a celý to odvětví se jmenuje jako hudba jako taková se jmenuje rockabilly a v podstatě ty milovníci, ty kluci i ty holky, kteří to jako dělají, tak to je všechno, jsou to všechno starý americký auta, které se upravují buď do jako aktuální podoby, nebo respektive do originální podoby, ale spíše to o tom, že si je upravují, že nechají třeba zrezlou karoserii.
3: Takže tak trošku retro.
2: No a my máme vlastně značku volnočasové oblečení Rusty Pistons.
3: No to jsem se chtěl zeptat, no. Takže jde o hadry.
2: Ano,
3: jakoby k tomuhle stylu.
1: K tomuhle stylu, přesně tak, to je jako specifický.
3: Počkej, a to může nosit i člověk, který zrovna v tom autě nebo na té motorce nejede, to se
2: jasně,
3: dá nosit.
2: Jasně, máme oblečení jako... pro kohokoliv. Jo?
1: Jako třeba standardubáš to může nosit, no.
2: Jo.
3: A standardubáš tomu sluší všechno.
1: Ne, to říkám proto, protože náš ambasador nosí to, víš, takže proto. Týhle
2: ale,
1: tý značky
2: ale
1: právě.
2: Ale dám taky může nosit. Ale
3: já jdu rohleně nosit. A počkej, a to jsou jako takový trošku do hippies, jakoby, styl, nebo ne,
1: je to v podstatě, tyjo, to bys musel vidět.
2: To jsou
1: nevím,
2: ty padesátky v Americe, 50, no. Jo, prostě.
3: A to bych mohl nosit, jo?
2: Ty jo. Hmm.
3: Jako počkej, jako že jsem hnusnej, nebo jako co?
1: Ne, ale to sedí každému.
3: Tak vám, kluci, díky za poklonu. To bylo moc hezký. Hele, a mě by to zajímalo, teda. I když mě Míra pohanil teď, jako jo.
2: Ne, tak já jsem tak nemyslel.
3: Hele, a tedy ten styl nebo ten model je tedy označen nebo pojmenován jako?
2: Rusty Pistons.
3: Rusty Pistons.
1: To je značka, to je brand, jakoby, náš brand, ale vlastně jinak je to, jsou to jako hotroty, ratroty, prostě to samé, co hotrot, akorát, že zrezlý.
3: Jo, jasně. Tak je to prostě, už jsem pochopil Míru teď, jako pro takový ošoupaný, vyšedivělý exoty, jako jsem já, se to výborně hodí
1: spíš do všech. Řekl takový starý psy, spíš, jako víš.
3: Takže pouštím Rusty Pistons Race, je to tak?
1: Je to tak.
3: Jdeme do toho. Jdeme.

0: odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: No, chlapi, dneska v rokový zpovědnici, tedy David a Míra, David Solar a Míra Nečas, se podivujou, jak nám ten čas letí. Každý, kdo tady je vždycky hostem v rokový zpovědnici, tak na začátku má strach, o čem, že budem kecat a o čem, že si budem povídat. A potom před závěrečnou třetí hodinou se divěj, že to bylo tak krátký a že by ještě mohli mluvit další tři hodiny. To ovšem nemůžeme nabourat další program Rádia Beat, to je jasný. Tak hned se do toho pustíme, ještě pár témat rozhodně máme. Teď Whitesnake, Here I Go Again, no a pak už dostanou slovo chlapi.

0: Roková spovědnice.
1: Tak, ještě jednou vás všichni vítám na Rokový spovědnici. Opět David.
2: To je krásný, já mám zástupce.
1: Trošku si to skončím, ale hele, a Míra, jasně. A od mixáku Dan.
2: Já tady mixáku.
1: Ne, teď vážně, já bych se chtěl vrátit k jednomu důležitému tématu a to stejně na kous, že vlastně minulý týden zemřelo na silnicích 8 motorkářů. A já jsem měl, a je to fakt důležitý téma, protože mějme se rádi jako motorkáři a bez nějaký erudace jako to nepůjde, jo. A já jsem byl teďko, říkám, minulý týden jsem byl na, nebo o víkendu jsem byl na akci, která se jmenovala Kolama dolů. A zároveň je to akce Učíme se přežít. Ty dva projekty spolu jako kooperujou. Jeden projekt dělá Asociace autoškol a druhý projekt dělá Policie České republiky. A tyhle dva projekty se spojily. A je to o tom, že vlastně vy jako motorkáři se tam můžete přihlásit, jsou tam vyškolení instruktoři, kteří vás učejí, jak na té motorce jezdit, jak předvídat. Je tam pan Hejník, který to je legenda, učí rovnováhu, reakce. Koukněte se když tak na web, opravdu to stojí za to, protože to jsou jako bohulibý věci, ty lidi tomu dávají ohromný kus energie.
2: A to jsou věci, které vám můžou zachránit život.
1: A to jsou prostě věci, které nemohou, oni vám prostě jako ve finále vám ho zachrání. Jako. A já bych to téma bezpečnosti vůbec jako nebral na lehkou váhu, protože je strašně důležitý. A já jsem se tam setkal s Michalem Hodbotěm, který je, to je šéf dopravní policie. A ten člověk to má jako fakt hodně dobře srovnaný v hlavě. A vidím, jak ta policie se snaží, že jim to jako není jedno, jo, ty mrtví na silnicích a snaží se s tím jako něco dělat. A celý ten projekt jako dává smysl. A chtěl jsem ho tady zmínit, protože aspoň tyhle malé krůčky můžou vést k tomu, že pokud to zachrání jeden lidský život, tak to prostě mělo smysl. A proto jsem ho tady chtěl zmínit, aspoň takhle okrajově, protože to by si zasloužilo v podstatě jako samostatný vstup a do toho nechci úplně zabředávat, protože nejsem úplně odpovědná osoba za to, ale chtěl jsem to aspoň trošku tady zmedializovat. A teď bych asi předal slovo Mírovi, který si řekne svoje.
3: Já to teda řeknu, jo.
2: Teď normálně to řekni, hele.
3: Máme tady takový přání nebo žádost o písničku od naší kolegyňky paní ředitelové. Takže Týno, tady máš ty Motley Crue.
2: To je vše?
3: No.
2: Tak to je dobrý, člověče. Tak jo, Motley Crue, Kickstart My Heart.
3: Yes.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak kluci, tady jsou nějaký pozdravy. Ahoj, zdraví motorkáři z chaloupky Chlumec nad Cidlinou. To asi budete vědět, o co jde, že jo? Nebo ne?
2: Tak aspoň,
3: ne? No ne, já budu určitě vědět, určitě vím, chaloupka, no. To bude mít nějakou spojitost pak určitě s těma kuličkama, co si zahrajem.
1: Jo, určitě. Určitě tak je, no. Tady to bude, nevím, jestli na Míru nebo na tebe, Davide. Dobrý večer, chci se zeptat, co to hrálo za písničku? Jak je na začátku i konci slyšet moře? Jinak parádní zpovědnice, píše někdo.
2: Ty vole, jaký moře?
1: Nebylo to ten rozhovor s tou babičkou? Ty vole?
3: Ale tak to byl Youngblood?
1: Asi jo. No vidíte to? Jsou pozorní ty posluchači.
3: To je super, že poslouchají.
1: No poslouchají to. Tady nazdarané, že ty jsi zase zmáčkl špatný čudlík. To je ta tvoje písnička, tady
3: Youngblood. Jasně. Tam.
1: Přeji vám všem příjemný večer, zdraví vás, Radim z Sheffieldu. Takže i z Sheffieldu pozdrav. Tak, co tady jsem ještě, někde jsem tady něco to... Jo, a už to je pro vás, kluci. To je pro odborníky, poznámka. Čau, mojí první velkou motorku IZF600 Thundercat. Aha. Šifra prodaná, to se ti povedlo, protože vím úplně hovno. Jsem kupoval v roce 2003 před vaší prodejnou v Chlumci. Místo i moto, srdeční záležitost, děkuji. O to napsal.
3: To je ale super, to nás samozřejmě těší, tak, protože to bylo úplně v těch začátkách, že my jsme od roku 2000. Takže jo, to jo.
1: Tak
3: to je super.
1: Tak si ze mě o to udělal srandu teda, jo.
3: Dělal si srandu,
1: takže
3: jo.
1: Mi kluci mě vysvětlete, co je motorka IZF600 Thundercat.
3: Thundercat, hele, to je jedna z těch motorek, jak jsi říkal, že se ti úplně jako nelíbí. To je silnější motorka.
1: Taková tak... Jak no, vřeští jako svině.
3: Ale tak záleží, jaký tam máš vejfuk, víš co?
1: No a to jsem se chtěl zeptat, počkej, a to jsem se chtěl zeptat, ty vejfuky, jo. Mm-hmm. To mě hrozně prudí, jo. Hmm. Jako i u aut, pozor, jo, jsou takový ty, jak tam prskají ty, jako dělá to kravál a starší lidi, jako jsem já, to obtěžuje, když sedíš na terase na zahradě a kolem jako jede nějaký takový automobil nebo i motorka, strašně to řve, nebo v tunelu, když jedeš v Blance, jo, tak schválně ty motorkáři túrujou ty motorky, že se vyděsíš, jestli se něco neděje. Jaký je váš názor na tohle? Dělat ten kravál. To je jako, že si ti řidiči zvyšují nějaký sebevědomí, že dělají, že na sebe upozorňujou, že to takhle řve.
3: Já ti odpovím proti otázku, proč si pouštíš hudbu na hlas svojí oblíbenou? Proč si pouštíš na hlas? S basama pěkně,
1: to
3: do
1: jsem
3: sluchátek.
1: Si o tobě, Davide, nevyslal, teda takhle.
3: Tak to je přesně ono.
1: Ale počkej, ale já si tu hudbu, a řekl jsi to správně, pouštím do sluchátek a nikoho tím prostě neprudím.
3: No jasně, ale ty si ten svůj motor prostě neumíš pustit do sluchátek, takže ty kluci to v tom tunelu se to krásně jako rozlíhá, víš, takže ty si
1: no,
3: to zasluhuješ a
1: slyš,
3: jasně, že tím obtěžuješ ostatní, chápu, rozumím, ale prostě když tam máš opravdu pěkný ladiny vejfuky a dobře ti to všechno funguje, tak ty dvouvalcový motory, když to takhle jako pěkně jako protáhneš, tak to je slast na uši, jako. Takže hele, je to jako hudba, je to jako, ber to tak, že si prosím vás řidiči, jo, berte to tak, že když takhle něco tohle uslyšíte v tunelu, takže zrovna motorkář poslouchá svoji hudbu.
2: I když představ si, že jsou elektromotorky, jako jsou elektroauta,
1: ano.
2: A do té motorky, do elektroauta si můžeš nechat nahrát zvuk vejfuku.
1: Já vím, to jo? Jsem slyšel, ano, přesně tak. To bylo zajímavé. Dobře, já přehodnotím svůj kritický postoj tady těm řvoucím motorkám, protože oni poslouchají svoji hudbu. No tak proč ne, dobře. No.
3: A jinak samozřejmě jde to, že Evropská unie a všechny ty zvukové limity se zpřísňují, takže i ty nový motorky už to vlastně jako vůbec nemá, jako to vlastně nejde, protože by to nesplnilo limit, ale existují výfuky, kde máš elektronickou klapku, a ty si vlastně na řídítkách můžeš jako ovládat, buď je mechanická nebo elektronická, ta klapka, a ty si vlastně můžeš otvírat a zavírat ten vejfuk. Takže ty si to zavřeš a máš to jako homologovaný a splňuje to ty, ty zvukové limity a pak si to dokážeš otevřít a je z toho jako řvoucí záležitost. Prostě...
1: A pozor, a teď jsem se jako chtěl zeptat taky na jednu věc, která s tím souvisí. Je to legální, že takhle ty motorky řvou, nebo i ty auta, protože to mají i ty kluci, co mají ty auta, že jo, tak to tam ten vejfuk, že jo, otevřený, jak ty říkáš, tam neexistuje nějaký limit daný zákonem třeba?
3: Samozřejmě, že existuje. A je to tak, že se prodávají se výfuky třeba jako s vložkou, kdy jako namontuješ výfuk, ten má svoji homologaci, a ty můžeš, a tam je vnitřní vložka, která je jenom nanejtovaná. Ty ten nejtek odvrtáš a jde to vysunout, je to na to dělaný.
1: Jo,
3: ty to musíš prodávat s homologací, to je v pořádku, ale to, že si to někdo odvrtá a jednoduše odvrtá a upraví si to tím, že vytáhne tu vložku tlumící, tak z toho má v podstatě nehomologovaný výfuk. Jasně, to se děje, ale třeba vím, že jako třeba Rakušáci jsou na to opravdu jako
2: pintlich. Policajti to umějí změřit dneska.
3: Umějí to změřit. A třeba Rakušáci dělají to, nevím, jestli to teď ještě dělají teď, ale vím, že to dřív dělali, nechali ti jako dojet 10 km za čáru a tam ti změřili výfuk. A řekli, že jako se motorka nespůsobila, že to prostě nesplňuje homologaci. A ty jsi musel jako zaplatit drahý vod tak, aby jsi jel do Čech. A odtáhnout do Čech. Neudělali ti to na čáře, nechali tě pěkně dojet dovnitř, jako jo. Aby jsi měl nějaký odtah, aby jsi to jako pro příště jako pamatoval. No. A dneska je pravda, že ty všichni, jako převážná většina kluků, co jako jezdí přes Rakousko, tak moc dobře vědí, že to tam dělají, že se to tam měří. A většina kluků, který si kupují jako výfuky, tak mají dva, jo, a ten druhý tam dají prostě na technickou kontrolu, tak ho tam prostě dají a dají ho tam, když jedou ven do zahraničí, protože aby neměli problémy, jo. A když jezdíš kolem komína, tak se to jako dá a samozřejmě i v Čechách by se to mělo jako dodržovat a ustupuje se od toho a spíš se jde tou cestou, že tam jsou ty klapky, víš. Že prostě si to otevřeš, když chceš a zavřeš si to, jedeš přes město, tak si to zavřeš, aby
1: někoho... Abys nemusel přemontovávat.
3: No, jasně, ale ta homologace tam je, počítá se s tím, jo, takže to k výfukům, no.
2: Já bych chtěl ještě něco dodat.
1: Dodej.
2: K tomu, vrátím se k tomu bezpečnému oblíkání. Jedna věc, kterou jsme dneska nezmínili, tak jsou airbagové vesty a to je věc, která ti opravdu může zachránit život. A Bikers Crown je specialista na prodej těch vest. Takže my oblékáme lidi bezpečně.
1: To znamená, máš na sobě vestu,
2: ano.
1: Něco jako neprůstřelnou policajti, je to tak?
3: No skoro, no, dejme jo, řekněme denně, dejme
1: a když
3: tomu.
1: Sebou švihneš, tak ona se nafoukne a
2: tam je
1: zachrání
2: dobrý,
1: ti.
2: Ona se nafoukne ještě než sebou švihneš. Ona vyhodnotí, že padáš, že už to neudržíš a ona se nafoukne předtím.
1: Jak to vyhodnotí?
3: Tam je gyroskop.
2: Má tam gyroskop. A ona se nafoukne těsně před tím pádem.
3: Gyroskop, jo. Hele, gyroskop je prostě věc, která ti ta je v mobilu, je v jakýmkoliv zařízení, která ti vyhodnotí přetížení do jakýkoliv strany.
2: Měří rovnováhu, jo, a jakmile prostě
3: jakmile se vychýlí. Vyhodnotí. Když jsi v rovině a nic neděláš, tak máš 0G. Když uděláš rychlej krok dopředu, tak máš prostě jakoby nějakou akceleraci a tudíž máš jako přetížení.
1: Dobře, nebo... můžu to připodobnit tomu, že uklouznu na ledě, mám nepřirozený prudkej pohyb,
3: tak ten tělo zrychlilo.
1: Tělo zrychlilo, tak to vyhodnotí. Já,
2: a ještě než dojde k nárazu, tak se nafoukne.
1: No,
2: dřív bývaly takové ty trhačky, že až když si narazil, tak se vytrhlo to lanko a nafouklo se to. Ale to už si byl v tom nárazu. Když to teď, těsně předtím se to nafoukne.
3: No, ty trhačky...
1: Počkej, a lidi to kupujou jako ty motorkáři?
3: Jo, hodně. Je na to,
1: Nebo jsou frajeři, kteří říkou tohle, já nepotřebuji.
3: Ne, naopak, jakoby hodně lidí si uvědomuje tu bezpečnost a hodně lidí jakoby dělá pro tu bezpečnost jako dost a co můžeš udělat nejméně, že do sebe zainvestuješ, jo. A že si prostě koupíš, ten airbagový systém je opravdu jako ty autonomní, nebo to jsou jakoby bez té trhačky ty systémy, jsou opravdu jako špičkový a sbírají, tím, že je to oblíbený a kupují si to lidi vlastně z celého světa, tak vlastně fabrika jako taková sbírá jakoby zpětní data a furt vlastně vypiplávají ten algoritmus, aby ta vesta jako bouchla ve správnou chvíli. Já si pamatuju, když to začínalo, tak ty kluci třeba slezli z motorky, nevypli si ten airbag a kamarád ho poplácal po zádech a on se nafouk, jo. Jo, rozumíš, protože tam prostě byl nějaký pohyb.
1: Ne, že byl hrdý, že hezky jel, ale...
3: A airbag to blbě vyhodnotil. To už se jako dneska vůbec jako neděje. Jo.
2: My spolupracujeme s firmou Alpinstar, která vlastně tyhle vesty vyrábí a vyvíjí. Tím, že, nebo vyvíjí a tím, že my s ním spolupracujeme, tak my máme oblečení, které je kompatibilní s těma vestama. Jo, naše oblečení, naše značky.
1: A navíc jste jako furt na té špičce tady toho bezpečnostního oblečení, ano, jak jsem pochopil.
3: My se podílíme i na tom vývoji, jo, sběrem dat a v podstatě nějakými vlastníma zkušenostmi. My máme vlastní jako vývojový oddělení nejen na tohle, ale vlastně tím, že děláme, tím, že jsme i výrobci našich značek, tak musíme mít někde vyvíjet ty věci. Musí být furt jakoby nejen jako módní trend, ale hlavně bezpečí, protože my jako fakt řešíme hodně tu bezpečnost. Jako, jo.
1: To znamená, tady to oblečení.
2: Ano.
1: Se hodí i pro bikery, tedy pro lidi, kteří jezdí na kole.
3: Jasně.
1: Na elektrokolech, kde je ta rychlost už docela velká, hodně úrazuje na elektrokolech, to asi víte.
2: Ano, to znamená, chodí tam nakupovat i na jednokolkách, co jezdí, na elektrokoloběžkách.
1: To mě zajímá, to si řekneme ještě v dalším vstupu. Ty bikery, tedy ty cyklisty,
2: okay.
1: Jo, já už přistupuju na ty vaše biker, ty vole, a tohle bike, a prostě kolisti, no, říkáme my.
2: Samozřejmě ta značka, kterou my máme, má, a řekneme si o tom teda v dalším vstupu, tak je pro Danielovi ježdění a je to Na Bike, se jmenuje ta značka. Na Bike česky.
1: Na Bike, česky, na bike. To je značka, Na Bike.
2: Ano.
1: A tam je, a to já chci, protože jsem jednou ze svého elektrokola spadnul a 3 měsíce mě bolely žebra. Takže, pánové, Na Bike. Vy všichni, co nás posloucháte, jezdíte rádi na kole a jste navíc takový trotlové jako já, že si dáte 3 piva a pak z toho z kola spadnete, tak když si oblíknete od firmy Biker's Crown
2: značka
1: Na Bike, tak si tu držku nerozbijete.
3: No, rozbijete a bude vás to bolet míň.
1: Míň, no. Přesně, já jsem, kluci, vám chtěl dát dárek, no. Zase zamluvili, no. Já prostě furt mám v hlavě ten poklid, ty čopry mě prostě, jak tomu nerozumím, ale jak se jezdí na těch nádherných Harleych s těma širokýma řidítkama po lidu prázdný krajině a silničce, což dneska těžko najdete všude v Evropě nebo u nás taky. Ale když najdete nějakou hezkou silničku, třeba v Provence, jsou tam takový, a máte...
2: Tak to nikomu neříkejte, motor, že jste ji
1: našli. Vemte motorku a puste si tuhletu skladbu, kterou teď pouštím. Především. Prostě Davidovi a Mírovi, aby našli takovouhle cestu a konečně si užili a odpočinuli si od toho neskutečného schonu, kterým způsobuje to jejich podnikání, ale zaplať pánbůh za něj. Jo? Na Bike, chlapci, Na Bike.

0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Kluci, já jsem vám ještě neřekl můj příběh s motorkama, jo? Tady se bavíme, já tady trošku to komentuju jako like, nechci říkat jako blbec, ale v podstatě jako blbec. Zkrátka, já se na motorkách bojím, jo? Mě prostě Mírova třikolka mě zaujala strašně. Do toho bych šel, to je zase strašně drahý. Já jsem jel na motorce dvakrát. Bylo to za bolševika a to byl ten pionýr. Ale vždycky to dopadlo průserem, ale vlastně krásně. Jo. Je to takový humorně erotický. Jo. Já to řeknu rychle, abych vás nezdržoval. Poprvé jsem jel, my jsme měli motorkářský klub, jsme byli asi 5-6 kluků a měli jsme jednoho pionýra. Jo, začátky byly těžký, zkrátka, jo. No a tak jsme se ho tak navzájem půjčovali a byli jsme nějakýho rybníka, tam jsme byli s nějakýma holkama a já jsem jednu svez a dopadlo to velice krásnou nocí ve stanu. Mě odměnila za to, že jsem jí svez na pionýru. Zkrátím, druhý zážitek, opět náš motorkářský klub, opět ten samej pionýr, půjčil jsem si jiná děva, ano, a to je zajímavější. Bylo to u Velkých Popovic, já opivovar a blablabla, taková vesnička. Tam jsme bydleli v nějaký chatě, tam nějaký kamarádky. A já jsem tam jednu dívčinu vzal na toho pionýra a jel jsem do té vesničky a tam byl takový svah dolů a na té návsi to takhle zatáčelo doprava, ta hlavní. A já jsem na tom neuměl, jo, na tom pinsku, já jsem to rozvařil, rozumíš. Teď to tak přesně řvalo, jak si na to stěžuju teď. A teď už jsem starý, teda jsem byl mladý, krásný, mladý a hebký. Tak jsem to nevytočil, ty vole. A projel jsem tu zatáčku takhle rovně. Tam byly vrata naštěstí otevřený místního JZD. A na tom dvoře toho JZD, jo, byl hnůj. A tam jsme skončili. Takže jsme se co? Nezabili. Přátelé, jaký byl sladký konec, protože s tou dívčinou jsem se potom společně sprchoval. Zavidíte, viď? Ty vole, tříkolka. Tohle se ti s tříkolkou nestane. A mně se to stalo s pionýrem, takže taky krásný konec. To jsou moje motorkářské zkušenosti na pionýru, které vždycky končily, dá se říct, sladkou výhrou. Zavíjíte, ne?
2: Ty jo, co na to říct asi jo, fakt. Jako.
1: Že jo, veď, jo.
2: A, víš, a proto se jezdí na motorce. Barevej, mám kamaráda, který si teď z našeho tenisového oddílu. Ahoj Peggy, jo. Který si teď koupil motorku právě v domnění, že na ní bude balit buchty, tak doufám, že se mu to povede, no.
1: Musí do hnoje.
2: Musí do hnoje. A on má jako fakt pěkný stroj, to by nebylo
3: úplně ono.
1: Co si říkal, Miro?
3: Aby nejezdil moc rychle, aby viděli, jak pomalu hezky.
1: No, pomalu,
3: přesto náměstí tam v konci.
1: Já mu když tak poradím, já to mám zkušenosti. Mě bylo 16, ty vole, v té době.
3: Ty vole, rozjezdy pro hvězdy, teda.
1: No, přesně tak. Hele, kluci, tak jsme skoro před koncem, docela to letí. Tak co chcete říct ze srdce na závěr víceméně?
2: Hele, no na závěr, tyjo, všichni ať na sebe dávají hlavně pozor. Ale to možná si necháme až na ten poslední úplně rozlučkový. A bych teď ještě chtěl jako nějaký drobnosti říct. Je to vlastně spojený s písničkou, kterou teď tam šoupnem, což jsou Kuličky a Mravenci.
1: Takže jdeme k hudbě spíš.
2: Jdeme spíš k hudbě, ať to trošku jako... Já jsem jako hudbou nepolíbený. Já mám kolem sebe jako lidi, kteří hudbě rozumějí. Přátelé, kteří jako hrajou novobidžovský Total Randall, zdravím. A samozřejmě Busopust, jo, to je takový uskupení, kde velká část té kapely Total Randall se schází tak jako jednou, dvakrát do měsíce a hraje se taková pohodička, takový písničky a jako velký jako hudební relax. A já jsem jako fakt hudbou nepolíbený, jako analfabet hudební. Tak mě vrazili do ruky basu. A vždycky na mě jde, jako jen maximálně jako koukne, teď za ty struny zaber, tak já tak jako si tak brnkám, bez zesilovače samozřejmě. Abych jako měl pocit, že si s nima jako zabrnkám, tak za to díky. To je super počin. Ale k těm Kuličkám ještě, tak to zase je právě, mají spojený s tou zprávou, jak jsi říkal, jak bylo ten pozdrav z chaloupky, motorkáři z chaloupky, jo. tak předpokládám, že to je ta chalupka, o který si myslím, a vlastně jinou chlumeckou chalupku neznám. tak to bude ona.
1: Tam jiná než Pedníková není. Prostě. Tam,
2: no, to by byla pardubická, ale člověče, v Chlumci asi bude taková, tohle je taková opravdu spíš plzeňská jako chalupka, bych to tak viděl.
1: Já mě na co narádí.
2: Jo, tak tam jsem vlastně tuhle písničku slyšel poprvé. Od Pavla, od Hlavy, který se mimochodem za 3 týdny, jako asi po třetí nebo po druhý žení, tak doufám, že mu to klapne už konečně, definitivně.
1: Nikdy neklapne.
2: Jo, ale jo, on trefil kauf s Lenou, takže si myslím, že jo. Tak, v tomhle klipu hraje další kamarád z Klumce, který tam hraje na trubku, jo. Který z okolností jezdí na tom Indiánu, jak si standard. Tak všechno to má takový krásný konsekvence. A mám na to krásné vzpomínky, tak si užijem tu skladbu. Nebude asi úplně pro každého takový trošku undergroundek. Ale věřím, že rádiu být poslouchají jako znalci.
1: Ne, to je výborná muzika.
3: Mě ještě napadlo, když jsme mluvili o té písnici, jak tam šumělo to moře. To nebylo moře, bylo to, se nalival víno. Počkej. Na začátku i na konci.
1: Pozor, zkouška, přátelé.
3: Zkus to.
1: Pozor, moře, jo. Nesmím cinkat, jo.
3: Zvejšky.
2: Jo, dobře, ty.
1: Takže pro toho... vole, příboj skoro, vole.
2: Takže pro toho posluchače, jak se ptal, co to bylo za skladbu, prosím, byla to Frankovka 2013.
1: Jsi nebyl. Jsem měl čistý tričko. Hele, kluci, ještě teda se s váma definitivně neloučím, ale už předesílám, že ten pokec s váma byl dneska bezvadnej a asi si domluvíme, že bychom to ještě se zopákli, ne? Po nějakém čase. Já se budeme mít nový informace.
2: Co? Tam mraky témat jako ještě. Který,
1: že veď, ty na to vypadáš. Ty jsi nevyčerpatelný. A Míra byl nevyužitej ještě.
2: Já jsem mu trošku tady
1: uzurpoval.
2: Uzurpoval, za to se teda Míro fakt omlouvám, sorry, ale příště to asi zopakuju.
1: Hele, kuličky zadupaly mravence, tak když tak zkus zadupat Davida, jo? Já to pustím.
3: Co na to mám říct?

0: Rocková zpovědnice.
1: Tak přátelé, jsme na konci. Já si myslím, že to byl velice zajímavý pokec. Já jsem chtěl kluky ještě vyprovokovat k těm, ještě víc k těm řvoucím výfukům a motorkám, jenomže David mě uklidnil tím, že to je vlastně hudba motorkářů. Což jsem teda opravdu uznal, sebereflexivně to chci dobře, říct, dobře, tady ty. To jsem uznal, dobře. V každém případě jsme se bavili o bezpečnosti jízdy na těch motorkách a já myslím, že těch témat je ještě mnohem víc a ještě si můžeme pustit navíc spoustu muziky příště totiž, jo? Protože teď už to samozřejmě nestihneme. Já jsem si říkal na začátku tohle pořadu, jak těm motorkám nerozumím, o čem já si s váma budu povídat.
2: A teď jste byl odborník.
1: Ty vole, teď je ze mě odborník. Mm. Ale hlavně, co mě teda zaujalo, jako bajkra. Bajkr je ten, co jezdí na kole. Je to tak?
3: No, bajkr je v podstatě... Bajk je kolo i motorka, no. Že jo? Jako rider, bajkr.
2: Obojí.
1: A, tak já jsem ten na kole.
2: Ty jsi na bajk.
1: Já jsem na bajk. Ano, připomínám, kromě samozřejmě... kromě doplňků pro motorkáře firmy Bikers Crown především, tak je i oddíl na bike pro kolisty. Ano. Já budu říkat česky, jo, kolisty. Takže kluci, já vás navštívím.
2: Ono se to i píše česky na bike.
1: Na bike, no. Mhm. Takže bych takový něco bych potřeboval, no, to bych si za něco slušivé.
3: Jo, určitě něco vymyslím.
1: No, něco...
3: Ty, máme ale... tam model Jeníček a Mařenka.
1: Tyjo, já budu Mařenka, ne, já budu Jeníček.
3: Asi bude Jeníček, ne?
1: No, Jeníček, no. Hele, kluci, díky moc za návštěvu. David Solar a Míra Nečas byli dnes mými hosty. Kluci, díky za návštěvu a určitě, to vám slibuju, se nevidíme naposled. Jo, tak ať se daří.
3: Hele, my děkujeme moc za pozvání, každopádně všem přeju kolama dolů. A všem řidičům přeju, aby si nás všímali, protože to je asi to nejdůležitější a když si budeme všímat všichni kolem sebe, tak to bude, budeme si mít všichni jako líp. A věřím, že teďkon pustíme skladbu, která tady dneska nezazněla a která tady určitě zaznít jako má a to.
2: Já ještě řeknu, lidi, jezděte opatrně, neblbněte, užívejte a jak říká Charles Bukowski, svět patří těm, co se neposerou.
1: Ano, přesně tak. A ať se nedostanete na tu autostrádu do pekla. Tak jo, kluci, mějte
3: ahoj.
1: Se, čau.
3: Čau, čau, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ale třeba Ian Emerson, ten vyprávěl, jak stává kolikrát v 5:30 ráno, do té 6:00 si vyřídí e-maily, protože vlastně ho nikdo neotravuje, jo? Že má klid na svoji práci, do té 6:00, 7:00 mu nikdo netelefonuje, až potom dopoledne to začne, takže to je taky asi jako přístup.
2: To byl takzvaný rocker z Křivan.
1: Ano.
2: A těch je strašně málo na 6:00.
1: No a ty máš prostě ráno staneš a jdeš, nemusíš se nějak žehlit.
2: Ráno vstanu, pak si to rozmyslím, zase si lehnu.
1: Hezky.
2: Pak stanu po druhý. Když jsem jako hodně akční, tak teda opravdu vstanu, uvařím si kafe, koukám hodinu do zdi.
1: Hezky. To když, ty, rychle
2: a
1: jsem to spočítal.
2: A pak se objevím, jakože vzniknu a začnu přemýšlet. Dobro.
1: Pokud je to tvůj ranní rituál, tak jsem teďko rychle spočítal, že denně prokoukáš do zdi 7 hodin, teda týdně,
2: jo,
1: 7
2: jo,
1: hodin,
2: jo, jo.
1: Což je skoro půlka dne, že ty proč umíš do zdi, ale asi se ti to vyplatí, to čumení do zdi, že?
2: Vyplatí, spíš mi není zbytí.
1: Tak staneš a měříš si to, aby si to náhodou udělal kratší, jo, to čumění do zdi. Udělal jenom 50 minut, říkal, no takhle ne. Jako.
2: Že bych si na troubu nadal takový ten timer na to vaření, že bych to zpracoval postupně.
1: Viděl jsem dokument, kde mluvil Ronaldo, to je slavný fotbalista, že jo, a říkal, největší problém všech lidí, jako který chtějí něco dokázat, tak je disciplína.
2: To je
1: pokud máš disciplínu a myšleno opravdu i třeba jako z toho vojenského pohledu, prostě disciplína, aby si to, co máš udělat, tak musíš dodržet. A pokud to dodržíš každý den, tak se musíš nutně dopracovat
2: výsledku. A rovnou říkám, že v tom případě přesně jsem nedisciplinovaný, protože ve skutečnosti bych měl mít budíka vždycky až na 11.
1: Ale hlavně...
2: A když to budu dodržovat, že vždycky budu stát až 11.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 6 hodin. Tak lehce nevyspalá kachna přeje dobré páteční ráno a varuje před divokým prasetem, co předčasně ukončilo cestu řidiči osobáku na dálnici kousíček za Chomutovem na Prahu. Takže pozor na 73. kilometru D7. A na 38. na trase Mladá Boleslav, Česká Lípa, policie došetřuje nehodu se zraněním u Bělé pod Bezdězem. Ve Valašském Meziříčí teploměr ukazuje 9 stupňů, zatímco v centru Prahy už je 17. Odpoledne zase bude teplíčko, ale to za chvilku podrobněji rozebere Šimi.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být nadále slunečno a teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26, na horách 22 stupňů, na Šumavě až 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Americký cyklista Sheenan vyhrál úvodní etapu závodu Czech Tour z Prahy do Karlových Varů. Nejlepším Čechem byl na šestém místě Dominik Neumann. Čtyřdenní závod bude pokračovat etapami na Ještěd, Dlouhé Stráně a Pustevny. Fotbalová Sparta dostala za výtržnosti fanoušků při utkání se Zlínem pokutu 160 tisíc korun. Ostrava zaplatí 120 tisíc. Krčík pak dostal za zákrok v Teplicích na Zlatohlávka trest na 4 soutěžní zápasy. Zlevňování pohonných hmot v Česku podle analytiků skončilo a v nejbližších dnech budou setrvávat na svém. Benzin za uplynulý týden zlevnil v průměru o 70 haléřů na 41,50 a nafta o 60 haléřů na 44,10 v průměru. V Moravském Krumlově je ještě přes víkend k vidění výstava Lichtenštejni a Česká republika. Expozici pod širým nebem tvoří 6 oboustranných panelů s QR kódy.
2: Rodina, která je s českými zeměmi spojena téměř 800 let, zde zanechala stopu, kterou nelze vymazat. Její odkaz se dosud odráží v památkách, krajině, lesích, umu hospodařit a důmyslné síti osídlení, které spolu vytvářely životy regionů. Mnoho památek jimi postavených si zachovalo svůj dřívější šarm. Některé svádí boj o lepší budoucnost, jejich správcům totiž často chybí peníze na nutné investice. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: A nakonec mapy.com postupně přecházejí na vektorové mapy. Novinku zatím testuje 5% uživatelů. Někteří ale hlásí problémy se zobrazením, výkonem nebo kompatibilitou v prohlížečích. Jejich výhodou je ale plynulé přiblížení bez ztráty kvality. Ani jsme se nenadáli a je tu pátek 14. srpna 2026 a dnešní první zprávy touto informací končí.

Dobré ráno, v květnu jsme měli možnost vyrazit na Slejdy, kteří právě dohráli na Beatu do Hradce Králové a nebo do Brna. No a jaká jsou lákadla pro další víkend, tak i o tom můžeme společně pohovořit na lince 210 32 33 34. Pozvánky tam k vám a nebo na vás můžete taky posílat přes býťáckou aplikaci, nejlépe když pozvánku namluvíte, a nebo písemnosti na e-mail studio@radiobeat.cz či SMS z bránu 720 001 222. Z mých slov je jasné, že je pátek, konkrétně 14. srpna 2026.

O konferenční ligu bude bojovat v posledním předkole Jablonec, ale taky Hradec Králové. Otroci včera neudrželi šance na Evropskou ligu, v Istanbulu s Bešiktašem prohráli 0-1 a o třetí evropskou fotbalovou soutěž si zahrají proti Panathinaikosu. První zápas se bude kopat v Aténách ve čtvrtek. To Jablonec si po včerejší výhře v Rize 2-1 vybojoval zájezd do Glasgow. O konferenční ligu se utká s Rangers. Dneska před oběhnem proběhne los druhého kola našeho českého fotbalového poháru a v pražské Hybernii dneska večer koncertují Svíti. Zítra se přesouvají do malebného amfiteátru v Mikulově.

Dneska tuto písničku znovu uslyšíte v pražské Hyberny. Zítra budete mít možnost si svíty užít v Mikulově, kde jako předkapela zahrají Precedence. Vráťa ten poslal pozvánku, se kterou nás zve na Beatový ostrov, což je festival, který proběhne zítra od 14 hodin v Zámeckém parku v Ostrově. Samozřejmě jedná se o Karlovarsko. Tak zahrají tam Sip, Kalandra a Revival Band, Chyba 44, Whitesnake Revival, 1150 a taky Odyssea. A my si teď dáme Michala Pavlíčka s jeho Chombe Bandem. Ne, bude to s kapelou Big Heads, pardon, bude to skladba Chombio. Podstatný je, že Chombe dneska večer bude společně s Bárou Basikovou a Radkem Škarohlídlem ve Všeticích, ano, na úvodní den festivalu Krásný ztráty live. Mimochodem včera s pražským výběrem startoval Trutnov Open Air. No a v sobotu narazíte na Michala Pavlíčka s jeho triem na Rokových Kraslicích, takže užijte si i tento festival, jestli tam míříte.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210, 32, 33, 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Je půl sedmé a na příjezdu do Olomouce od Šternberka v Pavlovičkách pod Komínem na Chválkovické ulici řeší nehodu dvou osobáků. Ale projedete tudy plynulej než třeba na dálnici s Příbrami na Prahu u stavby mostu u Jíloviště, tedy na 9. kilometru. Už je tam kolona na 10 minut z 10. kilometru D4. Pojďme si dát spolu kafíčko.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat. Muzika. Oblečení pro býťáky. Vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes má být nadále slunečno a teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26, na horách 22 stupňů, na Šumavě až 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalová Sparta jedná o hostování křídelníka Matěje Juráska z anglického Norwiche. Bývalý hráč Slavie odešel do Anglie loni za zhruba 170 milionů korun. Sparta hledá náhradu za kapitána Haraslína. Národní koalice proti suchu začne fungovat v pondělí, oznámil premiér Babiš. Vláda na boji se suchem, včetně stavby nových přehrad, vyčlení 4 miliardy korun. Pražská Kbelská ulice už je plně průjezdná. Včera odpoledne se tam doprava vrátila v plném rozsahu. Skončila tak oprava, kvůli které se v každém směru jezdilo jen jedním pruhem. Asi stovka zvířecích hrobů vznikla během 30 let v lese na okraji Turnova.
3: Správce pozemků pietní místo dosud toleroval. Kvůli jeho rozšiřování ale nařídil odstranit vše, co se nachází na povrchu. Ostatky zvířat mohou v zemi zůstat. Lhůtu stanovil správce do konce letošního listopadu. Honza Navrátil, Turnov.
2: A nakonec e-doklady úspěšně zvládly veřejný zátěžový test před říjnovými volbami. Většině z téměř 60 tisíc uživatelů se podařilo přihlásit během několika minut. Aktuálně mají e-doklady ale asi milion uživatelů. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Dobrý den, je tu pátek, před námi je 14. srpen 2026, což je třeba Světový den kosatek nebo ještěrek či nanuků, to se hodí. Dneska je to taky 85 let, co se narodil majitel jednoho z nejvýraznějších, nejpůsobivějších, harmonicky nejnadanějších tenorů v historii folk rocku, David Crosby. Ten býval označován za muže se sametovým hlasem a plnil roli hlavního architekta vokálních harmonií, což se asi nejvíce vyjímalo ve spojení se Stephenem Stillsem, Grahamem Nashem a později i Neilem Youngem. Crosbyho si mimochodem na beatu hráváme i s kapelou Birds. A nebo třeba s Davidem Gilmourem, kdy mu spolu s Nashem naspívali ty krásné vokální harmonie do titulní skladby na desce On an Island. No, tak je to 5 let, co David Crosby zemřel, nechal tu po sobě 6 dětí a do toho počítám i páreček pro kamarádku zpěvačku Melissu Eldridge, která co by lesbička prozradila, že Crosby byl dárcem spermatu pro obě její děti. David svého prvního vlastního syna dal k adopci. Bylo mu tenkrát 21 a přišel si příliš mladý a neskušený na výchovu dítěte. A taky se mu to zrovna nehodilo, protože se mu rozjížděla kariéra. Zetkali se až v roce 1995, kdy Jamesi Raymondovi bylo 33 a bylo to v době, kdy byl Crosby v nemocnici a čekal na transplantaci jater. Tehdy si uvědomoval svou smrtelnost a hluboce litoval, že tu pro svého syna nebyl a rozhodl se ho vyhledat. A velkým překvapením bylo, že i mladý je synátor, ale že synátor je muzikant a brzy našli díky tomu společnou řeč a natočili i pár věcí. Jo a k té transplantaci tu mu z velké části zafinancoval přítel Phil Collins.

Před 85 lety se narodil David Crosby. Dokázal znít klukovsky čistě, ale když to skladba vyžadovala, tak uměl do hlasu dostat tu syrovou rockovou energii, což jsme teď slyšeli na beatu. O jeho synovi jsem mluvila před písničkou a ještě přidám informaci o jeho otci. Floyd Crosby byl oceňovaným kameramanem, natočil více než 100 filmů, včetně třeba westernové klasiky V pravé poledne. A za práci na romantickém snímku Tabu, Příběh jižních moří, v roce 1931 získal Oscara. Alan, ten má dneska svátek a tak já Alanovi, co poslouchá 12 minut před 7 Radio Beat, posílám Glorii.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten nový hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

40, to v tenisu znamená zisk 3 bodů v jednom gemu. I takhle nenápadně se býťáci dá přepádlovat od Martina Krauza k Kateřině Siňakové, která spolu s Číňankou Shuai Chang vyhrála 4 hru na Masters v Torontu. První letošní titul v noci tady vybojovala Polka Švionteková. Nebo v Montrealu královal Američan Shelton a i ten, stejně třeba jako Siňaková, se teď přesouvá do Ohia. V Cincinnati bude hrát Katka o 39. titul ze 4 hry po boku domácí Townshendové. Jinak v singlu jako nasazená, stejně jako další 3 Češky a Lehečka s Menšíkem, se vyhne kolu prvnímu. To se včera nepodařilo vybojovat Darje Vidmanové a dneska na tomto podniku začnou Valentová, Bartuňková, mimochodem první kolo nabízí i české derby mezi Plíškovou a Bejlek. A vítězka ve druhé rundě vyzve Krejčíkovou, takže jistá účast minimálně jedné české tenistky ve 3. kole. A mezi muži dneska budeme držet palce Kopřivovi a Macháčovi. Tomáš odehraje první zápas po téměř 1/4 roce. On po French Open kvůli zranění chodidla nehrál. A když už zmiňuji tenis, tak bych ještě chtěla pochválit Jana Kumstáta, 19-letý rodák z Prostějova, který loni vyhrál 4 hru juniorů na Australian Open, má teď parádní formu. Šampion nedávného libereckého challengeru včera vyhrál už 9. zápas v řadě. V Hamburku ho dneska čeká boj o semifinále proti o 10 let staršímu Španělovi Taberneovi.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin v pátek 14. srpna. Už není potřeba vyhýbat se v Praze k Belské a je to znát, takže si užijte plynulou jízdu po Novopatské anebo volnou Štěrboholskou radiálu. Už se ale plní D1 před Brnem od Prahy. V osobáku tu ztratíte 25 minut a zpomaluje se za Ostrovačicemi. A zdravím do pardubické části Pardubičky. Na Dělnické ulici na úrovni sběrných surovin anebo STKčka teď vyšetřují nehodu nákladního a osobního auta. Je to nehoda se zraněním. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat.
1: Časopis Classic Rock Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Právě v Trafikách.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes má být nadále slunečno a teploty 27 až 32 na severovýchodě kolem 26. Pokud jste na horách, tak 22, na Šumavě až 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: České fotbalové kluby měly v pohárové Evropě 50% úspěšnost. Podrobnosti Petr Plintovič.
3: Ve třetím předkole konferenční ligy uspěl Jablonec. Ten vyhrál i odvetu v Lotyšsku. Tým RFS Riga porazil 2-1 a ve čtvrtém závěrečném předkole se utká s Glasgow Rangers. O konferenční ligu si zahraje také Hradec Králové proti Panathinaikosu Atény. Votroci prohráli oba duely s Bešiktašem ve třetím předkole Evropské ligy 0-1. V Istanbulu rozhodl jediným gólem Václav Černý.
2: Plavkyně Semanová vyhrála na mistrovství Evropy v Paříži závod na 200 metrů volný způsob a získala třetí zlato. Časem 1:54.38 vytvořila český rekord a také rekord šampionátu. Knedla postoupil do finále 50 znak třetím nejrychlejším časem. Iniciativa jménem Dárek pro Putina podala trestní oznámení na anonymní účet Thomas Paukner. Reaguje tak na podle ní lživé tvrzení, že ze sbírky na vrtulník Black Hawk zmizelo 70 milionů korun a žádný stroj pro Ukrajinu nebyl pořízen. Podíl uhlí na výrobě elektřiny v EU loni klesl na rekordně nízkých 9%, z toho černého uhlí byla pouze 4%. U nás jsme podle posledních dostupných dat měli 36% využití. A nakonec Google už asi za měsíc představí první notebooky Google Book s novým systémem založeným na Androidu, který má časem nahradit Chrome OS. Na internetu se objevily snímky chystaných modelů od Asusu a Lenova. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání otevřeme s Aerosmith.

Tak za to, že už jste vzhůru 8:02, tak vám prozradím něco, co ještě nikdo jiný neví. I Aerosmith budou příští týden v anketě o půlnoční alba. Teď jsou tam domácí značky od A, třeba Alžběta, která dneska hraje první v Domažlicích na Hot Rock Festu a před půlnocí potom na srazu tracků v Otovicích u Karlových Varů. A i zítra mají dvoják, první ozdobí Mladoboleslavsku Ouřecký Rockfest v obci Úherce a pak je čeká domácí koncert na koupališti v Novém Bydžově. Alkohol ten bude zítra hrát v Jihlavě na Magmafestu a příští týden může hrát Pivní rok Oty Hereše a Kuny Buneše z desky S úsměvem se pije líp na beatu. Nebo můžete u nás na webu hlasovat pro Alici, která s Danem Bártou v čele zítra rozzáří slavnosti města Rumburk. Na dnes započatých oslavách 80. Michala Prokopa, tedy ve Všeticích na festivalu Krásný ztráty live, bude hrát i Kalandra Memory Band. Pokud je zrovna tohle váš šálek kaká, tak hlasujte u nás na webu na stránce radiobeat.cz pro debutové studiové album bluesrockové skupiny ASPM, amatérského sdružení profesionálních muzikantů v čele s Janem Spáleným a Petrem Kalandrou.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: České volejbalistky prohrály přípravu před mistrovstvím Evropy se Srbskem 1-3. Dnešní odveta v Bělehradu se opět odehraje bez diváků. Cyklista Jan Hirt stále neví, jestli bude příští sezonu pokračovat v kariéře. 35-letý vrchař by rád ještě závodil, zatím ale nemá smlouvu a připouští i možnost konce. Před startem Vuelty každopádně jede aktuální Czech Tour. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Zdenek, můžu dopravní?
1: Určitě, povídej.
0: Takže Brno, Heršpice, klasika ráno ulice Sokolova, která už je teda celkem dopravní peklo díky uzavření Kšírové. Dneska ráno to tam vyšperkovali ještě o semafor a zjednosměrnění kruhového objezdu, takže v podstatě od Hněvkovského směrem tam, z Bohunic dolů, peklo. Kdo tam najel, už má smůlu, kdo tam není, tak tam radši nejezdíte, tam je to hotovo.
1: Počkej, trošku přemýšlím nad informací z jednosměrnění kruhového objezdu.
0: No,
1: já myslím, že na kruháku se vždycky jezdí jenom jedním směrem.
0: No, ale v podstatě pouští to semaforem jenom jakoby jednou stranou. Jo, ten kruhák je v podstatě v tenhle moment se z něho neodbočuje na Kšírovo, protože Kšírová se opravuje, takže se v podstatě dalo jakoby od Hněvkovského na Sokolovu jezdit jakoby klasicky, ale teď v podstatě zavřeli jakoby když jedeš po Sokolové z kopce dolů, tak se nedá jak jít doprava na kruháč, ale musí si jet do protisměru na kruháč a tam to udělali přes semafor jednosměrně.
1: Takže vlastně už to vůbec není kruháč, dobře.
0: Už to není kruháč, ano, zjednodušeně řečeno, už to není kruháč a ještě je to přes semafor.
1: Dobře, děkuji za čerstvé informace z Brna.
0: Měj se, ahoj.
1: Taky ahoj.
2: Píťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Jak Zdeněk před chvíličkou referoval, v brněnské části Horní Heršpice je plná Sokolova ulice. Kšírova prochází zásadní rekonstrukcí vodovodu, která přináší rozsáhlá dopravní omezení a úplné uzavírky. Tak jestli jedete z Komárova nebo odpačně od Bohunic, tak s tím počítejte nebo vymyšlete objížďku. Šoféři v Praze si naopak už užívají otevřenou k Belskou. Teď je v metropoli nejtučnější kolona na Slánské D7 v okolí letiště. Obousměrně je to tak na 10 až 15 minut, stejně tak před stavbou mostu u Jíloviště na 9. kilometru dálnice s Příbrami na Prahu, kde se brzdí na 11. kilometru. Je 7:30.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes má být nadále slunečno a teploty 27 až 32 na severovýchodě kolem 26. Pokud jste na horách, tak 22, na Šumavě až 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Beach volejbalistky Pavelkovy a Svozilová se Štochlovou postoupili na mistrovství Evropy přímo do osmifinále. Perušič s Javoronokem a Šepka se Sedlákem vypadli v prvním kole play-off. 4 z 10 motorkářů, kteří zemřou při nehodách, havarují v zatáčkách. V letech 2001 až 2025 tak podle analýzy zemřelo 137 motocyklistů. Zatímco Česko sužuje prohlubující se sucho, v Sedmihorském mokřadu v Českém ráji vody naopak přibývá, a to i přesto, že oblast byla v minulosti odvodněna.
5: Více než dvouleté měření ukázalo, že systém opět zadržuje vodu a revitalizace zvýšila její zásobu v krajině o objem asi 5 olympijských bazénů. Luboš Dvořák, Český ráj.
4: Nad Lotyšskem dnes stíhačky NATO sestřelili dron, který narušil vzdušný prostor země. Lotyšská armáda kvůli tomu vyhlásila vzdušný poplach. Finsko omezilo letecký a dokonce i lodní provoz. A nakonec příměstské vlaky City Elephant v Praze a Středočeském kraji dostanou nový kamerový systém. Každá souprava bude mít 42 kamer kvůli bezpečnosti a vandalismu, který působí milionové škody. To byly krátké zprávy.

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenomky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

Stinga už jsme měli letos v Praze, tak se pojďme podívat, kam se můžeme vypravit i třeba dneska na koncert. Tak Tereska, ta poslala pozvánku Stachovská, zdravím všechny býťáky. Ráda bych vás pozvala dneska na poslední koncert sezóny do kempu na koupališti ve Združicích. Hrát tady bude kapela Sifon Originál. Začátek koncertu je ve 20 hodin. Těší se na vás holka z kempu Tereza. Další pozvánka je na Benešovsko. Zítra ožije zahrada u Sokolovny v Netvořicích poctivým českým rokem. Na jednom pódiu se potkají nesmrtelné legendy Olympic s Petrem Jandou a oblíbená rocková stálice Kex a taky energická parta TNS. Start je v 16.30, jak napsal Martin. Další pozvánka na Hodonínsko od basáka Belina. Ahoj býťáci, zvu vás všechny na zítřejší Metlafest v Dubňanech. Štamprdle a koláčky už jsou nachystány, tak doražte. Těšíme se na vás, jo, a my místní domorodci Glade budeme křtít CDčko, jinak tam bude hrát 9 kapel. A ještě pozvánka do Podhůří Orlických hor a Jeseníků. Ahoj býťáci, všichni příznivci kapely Plazma Rock. Zveme vás do Králík na náměstí, kde vystoupíme dneska okolo 22. A zítra budeme hrát ve Štítech, tak tam bude pouťová kocourkovská zábava od 20 hodin. Takže dneska Králíky a zítra Štíty. Těší se Good Gang kapely Plazma Rock.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Po cestě Ruskem se zagustajského kláštera jsem se s vámi loučil slovy, kam to bude teď. V případě, že jste hádali Mongolsko a hádali jste správně. Hraniční procedura se trochu protáhla, takže ještě vyměnit peníze, eura za mongolské tugriky, přespáváme za hranicí a druhý den míříme přímo do hlavního města Ulaanbaatáru. A zde rovnou k dovozci značky CF Moto. Moje 250 potřebuje nutně přezout. Kupuji přední pneumatiku a dávám zadní, kterou jsem dostal v Chabarovsku. Pneumatiky mají za sebou 18,5 tisíce kilometrů, což je úctyhodný výkon. S odservizovaným motocyklem 450 se to vůbec netýkalo. Míříme 54 kilometrů za město východním směrem. Zde zíráme na obrovskou sochu Čingischána. Je jednou z nejvyšších jezdeckých soch na světě. S podstavcem měří 50 metrů. Kousek před městem Mandalgoby odbočujeme vpravo do skalní oblasti. Průvodcem je nám otec s dcerou, kteří zde byli na nákupu a se svým motocyklem Shinerai 150 míří zpět do své jurty. Pán nám cestou ve skalách ukazuje i petroglyfy. A potom již na jih do pouště Gobi. Cestou potkáváme obrovská stáda drabařů, což je velbloud dvouhrbí. U města Dalanzalak vyjíždíme do národního parku Jolin Am, Orlí údolí. Zde je kaňon, kde má být i během léta sníh a led, ale už dávno tomu tak není. Za to offroadovou cestu sem i zpět jsme si náramně užili.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s pětiletou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz

Číslo bestie je 666, proto má první deska Arakainu na svém obalu šestiprstou ocelovou pěst prorážející tlustý kovový plát ozdobený klasickým reliéfním logem kapely. Ano, vím to proto, že desku Trash the Trash už tady máme nachystánu, totiž vypadá to, že si ji příští týden na Beatu pustíme celou. Tak, ale ještě není úplně rozhodnuto, hlasování o půlnoční alba jsou na našem webu na stránce radiobeat.cz. Tak já osobně jsem dala svůj hlas kapele Abraxas a jejich albu Box, které má taky moc hezkou desku, lehce provokativní obal fotografa Jarka Prokopa a grafika Adama Hofmeistera, ta dáma opírající si bradu o ruku s nasazenou boxerskou rukavicí. Celý ten vizuál je stylizovaný do kontrastního černobílého provedení s výjimkou té výrazně červené rtěnky a taky tetovaného loga kapely na rameni té modelky. Kvůli svému netradičnímu a na tehdejší dobu západňáckému vzhledu měl ten obal problémy s komunistickou cenzurou a dosti často v obchodech vlastně tato deska nesměla být vystavována přední stranou. Tak co, pustíme si ji celou příští týden na Beatu? Hlasujte na internetu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Příjezd do Brna se seká za sjezdem na Modřice. Ano, jde mi o dálnici od Bratislavy, kde u D1 překáží porouchaný kamion. Od Prahy, tedy teď už jsme na D1, je přerušovaná kolona od Popůvek od 182. kilometru. I v osobáku tu ztratíte asi 20 minut. A situace 2 minuty před 8 v Praze? Nejtučnější je kolona na Slánské 7 v okolí letiště, kde je omezení. Delší fronta je teď z Prahy, brzdí se už na velkém okruhu před Evropskou, opačně od 4. kilometru D7. A na D4 u Jíloviště stavějí nový most, je tam volný jenom jeden pruh, ale to zdržení na Prahu je jenom na 10 minut. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes má být nadále slunečno a teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26. Zítra slunečno a horko, nejvyšší teploty se čekají 30 až 35, na horách kolem 25 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistka Kateřina Siňáková získala v Torontu 38. deblový titul s Číňankou Shuai Chang třetí. Ve finále zdolali Raniovou s Smlicharovou. Daria Vidmanová po finálové účasti v Memphisu vypadla nyní v Cincinnati už v prvním kole, tentokrát s Ukrajinkou Kalininovou. Desetibojař Stráský skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu 13. se ziskem 8013 bodů. Běžkyně Manuel je ve finále běhu na 400 metrů, oštěpař Vadlejch si finále zajistil prvním kvalifikačním pokusem. Drahé hypotéky i nemovitosti, přesto banky v červenci poskytly půjčky na bydlení za 40 miliard korun, o 7% víc než před rokem. Sazby v průměru stouply na téměř 5%. V Polsku zadrželi ruského občana podezřelého z přípravy vraždy člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. K mordu mělo dojít ve Varšavě. Přišlo o osobu nepohodlnou pro Putinův režim. A nakonec Evropská komise připravuje strategii pro využití umělé inteligence v kultuře a třeba Liberecký kraj kvůli tomu sbírá podněty od institucí, umělců i odborníků. Náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová k tomu říká.
3: Umělá inteligence se stále více dotýká také kultury a tvůrčí práce. Je proto důležité, aby při nastavování budoucích pravidel zazněly zkušenosti lidí a institucí přímo z praxe. Mnozí si mohou myslet, že je to něco vzdáleného, že se jich to netýká. Pokud se ale potom nějaká opatření promítnou do pravidel bez toho, že bychom se pokusili je ovlivnit, nemůžeme si stěžovat, že nám nevyhovují.
2: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 14. srpna a dáme si Bon Jovi.
1: Classic rock.

Po Bon Jovi si nabídku dáme Black Sabbath. Pokud byste se chtěli setkat s kytaristou Tony Iommim, tak 17. září bude v rodném Birminghamu. Na pódiu Královské Birminghamské konzervatoře ale nebude hrát, nýbrž hovořit o své hudební kariéře, a to ve městě, kde to všecko začalo. Lístek na přednášku stojí od 30 po 50 liber, záleží, jak daleko budete od hvězdy sedět, a předprodej začíná už za necelé 2 hodiny v 10. Tak třeba si pozítří v půli září uděláte výlet do Birminghamu. Ještě připomínám, že v říjnu pak vychází Iommiho solovka, kterou naspíval Jorn Lande. Ale teď k aktuálnímu kalendáři, je 14. srpna. A areál kavárny Tančírna v Loučné nad Desnou hostí symfózium dřevosochání a jiného tvoření. A dneska se tam o hudební pohodu postará od 21. hodiny kapela Mňága až Jorb, jak napsal Býťák Jarda. Další na

0: Většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Zítra se uskuteční jeden z nejdelších plaveckých závodů v Evropě věnovaný památce nejslavnějšího útěkáře v dějinách zoologických zahrad Lachtana Gastona.
2: Ahoj býťáci! Start je v 11 hodin v Ústí nad Labem od restaurace Labská bašta a cíl pod Děčínským zámkem. Kromě českých dálkových plavců, z nichž mnozí mají na svém kontě přeplavbu kanálu La Manche, se na startu tohoto 25 km dlouhého závodu objeví i závodníci z Polska, Německa, Maďarska či Kazachstánu. Fandit a sledovat plavecké souboje

0: Lze i ze sedla kola, což umožňuje cyklostezka vedoucí podél toku Labe. Za děčínské plavce vás všechny zve Tomáš Česnek.
1: Teď se podíváme na koně na východ Čech.
2: Vzhledem k předpokládaným vysokým teplotám bude tuto sobotu na pardubickém dostihovém závodišti program zahájen opět od 9 hodin prvním dostihem z 8. Poběží se kombinace rovin a proutěnek. Vrcholem mítinku bude letní cena města Pardubic. Pro Rádio Beat Karel Machyk, pardubický kurýr.
1: V neděli se koná 6. podnik mistrovství republiky motokrosařů. Do Dolních Heřmanic zve Petr Kovář.
3: Ve skupině 250 má pouze 9 bodů k dobru na Petra Radouského Tomáš Picard z HT Group Racing. V nejsilnější kubatuře 450 se po zranění Kuby Terešáka ujal vedení slovenský závodník v barvách Orionu Litomyšl Pavol Repčák. Jeho konkurenti budou Vaše Kovář nebo Martin Krč. Ve veteránech se představí divákům celá řada bývalých reprezentantů, jako Bartoš, Čepelák, Žerava nebo Votroubek. Závody v Dolních Heřmanicích nedaleko Velkého Mezříčí začínají v neděli ve 13 hodin. Dopoledne jsou tréninkové jízdy.
1: Poslouchali jste páteční menšinové sporty.
4: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Koukám, že z nejbližšího nádraží jsou to nějaké 2 kilometry a je jedno, jestli vystoupíte v Turnově nebo v Dolánkách. U měšťanského pivovaru Turnov na břehu Jízery bude příští středu fungovat roková pumpa Rádia Beat. Tak se zastavte pro novou samolepku či pro originální otisk na kapotu, to samozřejmě pokud přijedete vozem, od 11. do 17. hodiny. Takže středa a Turnov a naše setkání. Teď příprava na dnešní hlavský Magmafest, anebo třeba na rokování nad Olzou v Českém Těšíně, kde Vysáči budou hrát zítra.

0: to pořádný a už malové. Je to od zámku.
1: Naše heslo je...
2: No!

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Klení na dopravu, 5 minut před 8:30 v pátek po ránu, jaksi není úplně na programu z toho důvodu, že provoz je celkem plynulý. Tak ano, seká se nám příjezd do Brna po D1, přerušovaná kolona od Popůvek od 182. kilometru. V osobáku tam ztratíte nějakých 20 minut a stále platí, že je kolona taky na příjezdu do Brna po dálnici od Bratislavy od nějakého 3. kilometru, protože před tím omezením u D1 stojí ještě nějaké porouchané nákladní auto. Pak tady mám taky varování pro písecké býťáky na Budějickém předměstí, na křížení Budějovické a Purkyňovy ulice, tam, co je hospůdka na Růžku, zasahují záchranáři, auto tam srazilo chodce. Tak opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Muzika. Oblečení pro býťáky. Vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Radio Beat. Počasí.
3: Dnes má být nadále slunečno a teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26, na horách 22 stupňů, na Šumavě až 25.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Radio Beat.
3: Fotbalová Sparta jedná o hostování křídelníka Matěje Juráska z anglického Norwiche. Bývalý hráč Slavie odešel do Anglie loni za zhruba 170 milionů korun. Sparta hledá náhradu za kapitána Haraslína. Národní koalice proti suchu začne fungovat v pondělí, oznámil premiér Babiš. Vláda na boji se suchem, včetně stavby nových přehrad, vyčlení 4 miliardy korun. Pražská Kbelská ulice už je plně průjezdná. Včera odpoledne se tam doprava vrátila v plném rozsahu. Skončila tak oprava, kvůli které se v každém směru jezdilo jen jedním pruhem. Asi stovka zvířecích hrobů vznikla během 30 let v lese na okraji Turnova.
4: Správce pozemků pietní místo dosud toleroval. Kvůli jeho rozšiřování ale nařídil odstranit vše, co se nachází na povrchu. Ostatky zvířat mohou v zemi zůstat. Lhůtu stanovil správce do konce letošního listopadu. Honza Navrátil, Turnov.
3: A nakonec e-doklady úspěšně zvládly veřejný zátěžový test před říjnovými volbami. Většině z téměř 60 tisíc uživatelů se podařilo přihlásit během několika minut. Aktuálně mají e-doklady ale asi milion uživatelů. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Ajťáci, pokud vás vaše prázdninové cesty zavedou do italské Boloni, tak se tam můžete ukrýt před vedrem do Muzea hudby. Je v centru města, kousíček od Baziliky Panny Marie. A do půli října je tam výstava fotografií Torlefa Svensna. Jde o obrázky pořízené během turné Magic skupiny Queen v roce 1986. Tento Švéd zachytil jedny z posledních momentů Freddieho Mercuryho na pódiu, včetně onoho ikonického momentu, kdy frontman Queenu sundal svou královskou korunu a rozloučil se 120 tisíci fanoušky během hraní v Nebot House. Na beatu jsme si hráli Queeny, pokračujeme s Cat Stevensem.

Nesmím znát prý její jméno, Jiří Schillinger. My se teď seznámíme s Joan Crawford, této oscarové herečce ze zlatého věku Hollywoodu. Věnovali svoji písničku pánové z kapely Blue Oyster Cult. A úvod patří dramatickému klavíru a za ten zasedne Alan Lanyers a my zazpomínáme na něj 13 let poté, co přišla zpráva o tom, že zemřel. Jinak je dneska je to taky 30 roků, co umřel člen beatové síně slávy Mickey Volek a před 6 lety basák kapely UFO Peter Way.

Na rádiu Beat jsme poslouchali kapelu Blue Oyster Cult. Za 10 minut dorazí Vejvoďák a čeká nás další čas našeho prázdninového speciálu Léto jako živé, vezme nás na koncert. A kam byste mohli vyrazit? Třeba dneska večer na Plzeňsku se bude konat zajímavá akce. Tak proběhne v Manětíně, kde v Zámeckém parku zahrají legendy Odyssea, Extra Band Revival a taky Turbo, které slaví 45 let. Akce startuje v 19 hodin a já děkuju Dušanovi Doušovi Hojasovi za to, že poslal tuhletu pozvánku. Další bude na Mladoboleslavsko, Carlos nás zve na tradiční ouřecký rockfest, který se tedy koná zítra v Úherci i u Dobrovice v prostředí krásného parku na návsi. Celá akce startuje v 17 hodin a bude tam i kapela Alžběta, která mimochodem má svoji desku v anketě o půlnoční alba na našem webu na stránce radiobeat.cz. Dále na Ouřeckém rockfestu vystoupí kapely Syndrom, Jaksi, Taxi, Seven a skvělý Vanastovy věci Revival. A ještě SMSka, která teď dorazila od Aleše. Ahoj býťáci, rád bych vás pozval na akci, která se koná zítra v Petříkově u Velkých Popovic. Jedná se o druhý ročník rockfestu Petříkov a zahrají tam kapely Trafo, Projekt 76, Nemitá bambule a další. Začátek je ve 14 hodin, tak si to přijďte užít.

0: Slováci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 9 hodin a parádní jízdu pátečním dopolednem kazí sem tam nějaké to omezení a v Praze ještě nehoda na Štěrboholské radiále. Za podjezdem mostu mezi Štěrboholy a Dolními Počernicemi směrem z Černého mostu na Lanový se srazila 2 auta. Brzdí se za připojením od Běchovic, ale je to zdržení do 10 minut. Jinak je na městském okruhu na Černáku krásně volno. Díky za puštěnou Kbelskou. Pokud se ale chcete zaseknout v provozu, tak můžete třeba na Slánské D7, aby vám to ani dneska nechybělo. U letiště je omezení a směrem z Prahy je teď kolona začínající na půl cesty mezi Karlovarskou dálnicí a Evropskou ulicí. Opačně se dělá špuntík asi ze 4. kilometru. A koukám, že u Jíloviště na D4, tedy na dálnici s Příbrami na Prahu, je to průjezdné téměř plynule. Víťáci, dobrou jízdu, za chviličku pěkný koncert s Vejvoďákem a následně i celý víkend.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být nadále slunečno a teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26. Zítra slunečno a horko, nejvyšší teploty se čekají 30 až 35, na horách kolem 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Americký cyklista Sheehan vyhrál úvodní etapu závodu Czech Tour z Prahy do Karlových Varů. Nejlepším Čechem byl na šestém místě Dominik Neumann. Čtyřdenní závod bude pokračovat etapami na Ještěd, Dlouhé Stráně a Pustevny. Hokejisté Kladna, Litvínova a Brna vyhráli první přípravné zápasy před novou extraligovou sezonou. Kladno porazilo Liberec 1-0, Litvínov Chomutov 3-0 a Brno Jihlavu také 3-0. Z dalších týmů uspěli Třinec, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Hasiči dál bojují s ohněm na několika místech Česka. Například na Táborsku už lokalizovali požár domu v obci Bradáčov a dnes nasadí těžkou techniku. U obce Lnáře se požár lesa dál nešíří a v Litvínově v noci hořela průmyslová hala, kde zasahovali desítky hasičů. Kreml prý už předem určil výsledky parlamentních voleb na okupovaných územích Ukrajiny. Volební účast má přesáhnout 65% a jednotné Rusko by mělo získat nejméně 70% hlasů. A nakonec, v Moravském Krumlově je ještě přes víkend k vidění výstava Lichtenštejni a Česká republika. Expozici pod širým nebem tvoří 6 oboustranných panelů s QR kódy.
2: Rodina, která je s českými zeměmi spojena téměř 800 let, zde zanechala stopu, kterou nelze vymazat. Její odkaz se dosud odráží v památkách, krajině, lesích, umu hospodařit a důmyslné síti osídlení, které spolu vytvářely životy regionů. Mnoho památek jimi postavených si zachovalo svůj dřívější šarm. Některé svádí boj o lepší budoucnost. Jejich správcům totiž často chybí peníze na nutné investice. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy, po kterých nás vejvodák vezme na koncert.

0: Kelímky do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu B.
2: A dneska vás vezmu na sakra koncert, a to jsem místo slova sakra mohl použít daleko horší slovo. Juráheap Live, živé dvojalbum, vyšlo na jaře v roce 1973. Rovnou dneska začínáme, aby jsme toho stihli co nejvíc. V Americe tahle deska vyšla v dubnu, ve Velké Británii potom v květnu. Proč tohle kapely dělají, že vydání desek na jednotlivých kontinentech nejsou najednou? Je to proto, aby až potom s odstupem času někdo, jako třeba já, bude ty informace a detaily o albu vyhledávat tak, aby to bylo složitější. Ale v tomhle případě je mezi vydáním desky v Evropě a v Americe rozdíl pouze jeden měsíc. Bývá to i horší. Celý název desky zní Juráheap Live January 1973. Je to proto, že nahrávky jsou z lednového koncertu v Town Hall v Birminghamu, konkrétně ze 26. ledna 1973. Town Hall, tedy radnice v Birminghamu, tak to je koncertní sál, který byl otevřen už v roce 1834, až tam někdy pojedete, tak stojí na Victoria Square v Birminghamu. Nesmí se tam dělat ale žádný švínky a alotria, protože je to památkově chráněná budova prvního stupně. Pojďme na koncert. Scéna na pódiu nebyla nijak složitá. Na bledě modrém zadním horizontu byl v bílém obdélníku takový červený nápis Juráheap. Je rok 1973 a tomu také odpovídají showdrezy muzikantů na pódiu. Obleky úzkého střihu v pase, kalhoty do zvonu. Ken Hensley, ten sedí za třípatrovou klaviaturou, pouze v kožené vestě, Mickey Box. Ten vypadá jako Robert Kodym, akorát bez klobouku, ale celé téhle vymoděné sebrance vévodí zpěvák David Byron. Ten má na sobě prudce oranžový komplet s bílým vysokým pasem, horní část rozepnutou do kořán, na prsou ani jeden chlup, za to pod nosem knírek, za který by se nestyděl ani Helmut, opravář komínů. Tady je první skladba dnešního živáku, Sunrise.

July Morning, Uráheep, živé dvojalbum Uriášů, které vyšlo na jaře v roce 1973, to si teď posloucháme. Bylo to první tenkrát živé album, které Uráheep vydali. Taková technická zajímavost, jako vystřižená z časopisu 100+1, zahraniční zajímavost. A tou zajímavostí je to, že celá deska byla nahrána v PAE Mobile Unit, což je speciální nahrávací vůz. Podobné se začaly používat už po druhé světové válce, jenže tenhle je k účelu záznamu vybavený v té době kosmickou technologií, tedy 8, ale i 16-stopým nahrávacím systémem. Ten byl přizpůsoben k pořizování živých koncertních nahrávek, třeba Who ho využili k výrobě svého živáku Live at Leeds. Následně tohle auto v roce 74 koupila společnost Virgin, kompletně ho přestavili, zmodernizovali a dál používali jako Manor Mobile Studio. Posloucháme tedy živák z přenosového vozu, jeho žíbava vypadala podobně jako přístroje v Houstonu ve filmu Apollo 13 a podobné skříňky, kdy nad každým čudlíkem byl čtvercový displej s kmitající rafičkou, stojí i na pódiu Town Hall v Birminghamu, kde Uráheep pokračují ve svém koncertu Tears in My Eyes.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu Beat.

Basová práce, s tou basovou kytarou se tam mazil Gary Thayne jako člen kapely Uriah Heep. Je to dvojalbum, živé dvojalbum Uriahů z roku 1973. Jmenuje se Uriah Heep Live January 1973. Sestava David Byron, mluvili jsme o tom, ten jediný, co měl takový ten oranžový komplet s vysokým bílým pasem, nádherná jako módní záležitost. Na kytaru hrál Mickey Box, Ken Hensley, že jo, klávesy, Lee Kerslake jako bubeník, no a zmiňovaný basový iluzionista Gary Thayne. Uriah Heep měli tenkrát i svého jevištního hlasatele, na tomto koncertu jim byl Thomas Todd Fisher. Tenhle hlasatel nebo konferenciér tak měl zajímavou kariéru. V roce 73 stál na pódiu společně s Uriah Heep a uváděl jejich koncerty. O 7 let později, už ale bez mikrofonu v ruce, se stal spolumajitelem ochranné známky společnosti vyrábějící čipy do počítačů. Vydělal ranec, o který ale v roce 2004 přišel, když správně nepředložil požadované dokumenty k obnovení práva na ochranu známky. Jak se říká, i takový je hokej. My v dnešním koncertu jdeme do finále, tady je asi nejslavnější skladba kapely Uriah Heep a můžete klidně uposlechnout výzvy, která přijde za chvilku, vstát a tleskat do rytmu. Takhle, kdo řídí třeba trolejbus nebo jede na kole, tak netleská, logicky.

0: tomu říkám vrchol, tohle je pík jako prase. Look at yourself, Jura Heap na beatu. 2:50, krásně jsme dostihli, to leto jako živé dneska stálo za to, tak jak jsem vám sliboval. Příští týden pokračujeme hned v pondělí, po 9:00 startuje další živák. Tentokrát to bude oslava narozenin, ale oslava narozenin, která proběhla přesně před 20 lety. To znamená, že tomu člověkovi je dneska, ty bláho, o 20 let víc. No.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na 27 na výjezdu z Plzně směrem na Pasy. Hned za Plzní ve sjezdu na Třemošnou je bouračka osobáku a nákladňáku. V Praze, v Pražské ulici, se srazila dvě osobní auta a v Brně, teď by se hodilo říct v Brněnské ulici, ale není to tak, je to v Brně, v Bratislavské ulici, se řeší havárka dvou dodávek. Na Teplicku v Bílině, v Bořeňské ulici, je silný provoz kvůli havárce dvou osobáků. Na Zlínsku ve Vizovicích v Říčanské ulici se jezdí kivadlově jedním průvodem kvůli bouračce nákladního a osobního auta a opatrně také v Olomouci v Havlíčkově ulici vyšetřují dopravní nehodu dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má být nadále slunečno a teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26. Zítra slunečno a horko, nejvyšší teploty se čekají 30 až 35, na horách kolem 25 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České fotbalové kluby měly v pohárové Evropě 50% úspěšnost. Podrobnosti Petr Plintovič.
3: Ve třetím předkole konferenční ligy uspěl Jablonec. Ten vyhrál i odvetu v Lotyšsku. Tým RFS Riga porazil 2-1 a ve čtvrtém závěrečném předkole se utká s Glasgow Rangers. O konferenční ligu si zahraje také Hradec Králové proti Panathinaikosu Atény. Votroci prohráli oba duely s Bešiktašem ve třetím předkole Evropské ligy 0-1. V Istanbulu rozhodl jediným gólem Václav Černý.
1: Plavkyně Semanová vyhrála na mistrovství Evropy v Paříži závod na 200 metrů volný způsob a získala třetí zlato. Časem 1:54.38 vytvořila český rekord a také rekord šampionátu. Knedla postoupil do finále 50 znak třetím nejrychlejším časem. Zlevňování pohonných hmot v Česku podle analytiků skončilo a v nejbližších dnech budou setrvávat na svém. Benzín za uplynulý týden zlevnil v průměru o 70 haléřů na 41,50 a nafta o 60 na 44,10. Okno letadla Ryanair v červenci skutečně prorazily části pravého motoru. Vyšetřovatelé zjistili, že se odlomila lopatka ventilátoru, na kterém byla únavová trhlina. Při nouzovém návratu do Soluně se jeden cestující vážně zranil poté, co po dekompresi zůstal zaklíněný v otvoru po chybějícím okně. A nakonec mapy.com postupně přicházejí na vektorové mapy. Novinku zatím testuje 5% uživatelů, někteří ale hlásí problémy se zobrazením, výkonem nebo kompatibilitou v prohlížečích. Jejich výhodou je ale plynulé přiblížení bez ztráty kvality. Zprávy jsou za námi a proto se ke slovu dostanou Vejvoďák a Kabát.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Dvakrát doktor a please, ještě k tomu UFO na beatu, 2,5 minuty po 10:45 dopoledne, dneska je pátek, pojďme na pozvánky, zdravíme vás býťáci, chtěl bych vás pozvat na akci do Manětína, kde v Zámeckém parku zrovna dneska zahrají legendy Odyssea, Extra Band Revival a Turbo, které slaví 45 let. Akce startuje v 19 hodin, děkuji moc, Douša poslal tuhle upoutávku a my zdravíme do Plzně Doušu. Další pozvánka je na zítřek, kdy od 12 hodin se konají rokové sady v městských sadech v Kraslicích. Vystoupí Michal Pavlíček trio, Niakara nebo Morčata na útěku. V areálu je možnost stanování, areál je vybaven velkoplošnými stany. Moc děkuji a přeji krásné a pohodové letní dny. Do rádia podepsaná Jana. Děkujeme, další tipy posílejte, je mraky způsobů. Nejrychlejší asi přes aplikaci býťáckou, kterou máte v mobilu. Tam můžete poslat nejenom textovku, ale i hlasovou zprávu namluvit a odeslat. Kdo se chce rozepsat, může e-mailem studio@radiobeat.cz anebo SMS-kou 720 001 222. To je SMS-kové číslo. 2-3 věty vlastními slovy s podpisem na konci. Až do večera vaše tipy a pozvánky čteme do našeho éteru zadarmo.

takovým trošku archaickým zvukem. Tohle byly Slejdi v programu Rádia Beat. Za minutu bude 10:30 dopoledne. Za okamžik budeme hrát Tire Mother Down od kapely Queen a potom krásnou 11-minutovku Anderson, Bruford, Wakeman a Howe. Připravené jsou menšinové sporty, kromě jiného i dvě pozvánky na neděli na mistrovství republiky motokrosařů a také máme pozvánku na zítřejší jeden z nejdelších plaveckých závodů v Evropě. Podrobnosti za okamžik v menšinových sportech.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: České volejbalistky prohrály přípravu před mistrovstvím Evropy se Srbskem 1-3. Dnešní odveta v Bělehradu se opět odehraje bez diváků. Cyklista Jan Hirt stále neví, jestli bude příští sezonu pokračovat v kariéře. 35-letý vrchař by rád ještě závodil, zatím ale nemá smlouvu a připouští i možnost konce. Před startem Vuelty každopádně jede aktuální Czech Tour. Zítra se uskuteční jeden z nejdelších plaveckých závodů v Evropě věnovaný památce nejslavnějšího útěkáře v dějinách zoologických zahrad Lachtana Gastona.
2: Ahoj býťáci! Start je v 11 hodin v Ústí nad Labem od restaurace Labská bašta a cíl pod Děčínským zámkem. Kromě českých dálkových plavců, z nichž mnozí mají na svém kontě přeplavbu kanálu La Manche, se na startu tohoto 25 km dlouhého závodu objeví i závodníci z Polska, Německa, Maďarska či Kazachstánu. Fandit a sledovat plavecké souboje lze i ze sedla kola, což umožňuje cyklostezka vedoucí podél toku Labe. Za děčínské plavce vás všechny zve Tomáš Česnek.
1: Teď se podíváme na koně na východ Čech.
3: Vzhledem k předpokládaným vysokým teplotám bude tuto sobotu na pardubickém dostihovém závodišti program zahájen opět od 9 hodin prvním dostihem z 8. Poběží se kombinace rovin a proutěnek. Vrcholem mítinku bude letní cena města Pardubic. Pro Rádio Beat Karel Machyk, Pardubický kurýr.
1: V neděli se koná 6. podnik mistrovství republiky motokrosařů. Do Dolních Heřmanic zve Petr Kovář.
4: Ve skupině 250 má pouze 9 bodů k dobru na Petra Radouského Tomáš Pikard z HT Group Racing. V nejsilnější kubatuře 450 se po zranění Kuby Terešáka ujal vedení slovenský závodník v barvách Orionu Litomyšl Pavol Repčák. Jeho konkurenti budou Vaše Kovář nebo Martin Krč. Ve veteránech se představí divákům celá řada bývalých reprezentantů, jako Bartoš, Čepelák, Žerava nebo Votroubek. Závody v Dolních Heřmanicích nedaleko Velkého Mezříčí začínají v neděli ve 13 hodin, dopoledne jsou tréninkové jízdy.
1: Poslouchali jste páteční menšinové sporty.
0: Rádio B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No a je konec. Emerson, já to nepřečtu. Emerson, Bruford, Wakeman a Howe, a to na to koukám celou dobu, dohráli právě teď tuhle nádhernou 11-minutovku. Druhým okem, protože mám dvě, tak jsem ještě koukal na pozvánku, kterou mi poslali z Písecké Podčáry, tedy z divadla Pod čárou v Písku. A když jsem na to okem koukal, tak jsem to rovnou uložil a můžeme si tu pozvánku pustit.
1: Ahoj býťáci, zdravím vás z Písecké Podčáry. Dneska večer na naší útulné terásce přivítáme pana Vojtěcha Záveského. Nevíte? No přece Vojtáno. Jeho ostrý jazyk, osobitý humor, to vše dneska od 20 hodin. Letní akustická terasa divadla Pod čarou v Písku. Těšíme se na vás.
0: Děkujeme, taky se těšíme a ještě přidám pozvánku, která není úplně hudební, ale je divadelní a stojí za to. Je to na zámek Osečany, divadelní ochotnický spolek vás zvou a také posluchače Rádia Beat na letní představení, moderní veselou pohádku pro všechny od 5 do 100 let, pokud vám je 4 anebo 101, přijít nemůžete. Je to pohádka s názvem Jak provdat princeznu značka Spěchá. Zítra od 15 hodin na zámku v Osečanech. Nesejte doma, přijďte si užít letní představení. Děkuji, Lída, divadelní ochotnický spolek Nechvalice. Děkujeme a přijdeme samozřejmě na pohádku. Svoje tipy, kam se dá vyrazit, převážně tedy na muziku, na měkký břicha, na metály a na rock'n'rolly, ať už dneska, anebo zítra, tak takovou pozvánku pošlete SMS-kou 2-3 věty s podpisem, klidně 4, když se vám to tam vejde do jedné SMS-ky, na 720 001 222. E-mailová adresa je studio@radiobeat.cz a býťácká aplikace, ta funguje naprosto perfektně. Stejně jako tahle muzika vždycky fungovala. Nejdřív v Plzni, pak v okolí a pak všude. Slepej, mladej, mrtvej, Alice na beatu.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: To byly Nazaret a Love Hurts, 3 minuty necelé před 11. hodinou, za okamžik zprávy s Petrem Šimáčkem po zprávách, potom Aerosmith, budeme hrát Marcias, Toma Pettyho, anebo Saxon taky, no, panečku.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Saxon stále platí na výjezdu z Plzně po 27, tedy směrem z Plzně na most nebo na Plasy, chcete-li, tak v odbočení na Třemošnou je havárka nákladního a osobního auta. Praha, Lískova ulice, bouračka 2 osobáků, na Semilsku v Turnově v ulici Hruštice vyšetřují havárku 2 osobních vozů. Pozor na Uhersko-Hradišku v Uherském Ostrohu v ulici Podbřehy. Je tam k řešení bouračka 2 osobních aut a ještě na Vyškovsku, Slavkov u Brna, Křenovická ulice blokovaná bouračkou dodávky a osobního auta.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být nadále slunečno a teploty 27 až 32, na severovýchodě kolem 26. Zítra slunečno a horko, nejvyšší teploty se čekají 30 až 35, na horách kolem 25 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenistka Kateřina Siňáková získala v Torontu 38. deblový titul s Číňankou Shuai Chang třetí. Ve finále zdolali Raniovou s Melicharovou. Daria Vidmanová po finálové účasti v Memphisu vypadla v Cincinnati už v prvním kole, tentokrát s Ukrajinkou Kalininovou. Desetibojař Stráský skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu 13. se ziskem 8013 bodů. Běžkyně Manuel je ve finále běhu na 400 metrů, oštěpař Vadlejch si finále zajistil prvním kvalifikačním pokusem. Víkend bude převážně slunečný a teplý. V neděli odpoledne a večer se hlavně v západních a severozápadních Čechách mohou objevit přehánky a ojedinělé bouřky. Začátkem příštího týdne se ochladí a déšť už zasáhne většinu území. V Chorvatsku zlevnily pohonné hmoty díky vládní regulaci cen, ale pozor, mimo dálnice. Pokud si jedete, tak maximální cena benzínu je 38 korun za litr, nafty 41 a LPG 29 korun za kilo. A nakonec Evropská komise připravuje strategii pro využití umělé inteligence v kultuře a třeba Liberecký kraj kvůli tomu sbírá podněty od institucí, umělců i odborníků. Náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová k tomu říká.
2: Umělá inteligence se stále více dotýká také kultury a tvůrčí práce. Je proto důležité, aby při nastavování budoucích pravidel zazněly zkušenosti lidí a institucí přímo z praxe. Mnozí si mohou myslet, že je to něco vzdáleného, že se jich to netýká. Pokud se ale potom nějaká opatření promítnou do pravidel bez toho, že bychom se pokusili je ovlivnit, nemůžeme si stěžovat, že nám nevyhovují.
1: To byly poslední dopolední zprávy. Víkend se blíží čím dál víc. Užijte si ho. Teď tu máme Aerosmith.

0: Hele, lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

0: Jaké z toho cítit? Dalo by se říct, že úplně smrdí z toho ta britská nová vlna Saxon v programu Rádia Beat. 3,5 minuty po 11:45 dopoledne, další porce pozvánek. Jarda z Velkých Losin od Kulaté lopaty píše, dneska v Loučné nad Desnou v rámci dřevosochařství večer vystoupí od 21 hodin Mňága až Ďorb. Milí býťáci, rád bych vás dnes pozval do jihočeských Tučab, kde od 21 tradičně zahraje bechyňská skupina Vodovod. Přijďte si užít skvělou muziku Standa z Tábora. A ještě jedna, dnes na Smržovce v Jizerských horách zahrají Laura a její tygři, Skotační kulomet, Jelení Laviers, Salomon Bob Revival a VIX, tedy dvojité VIX. Ještě pozvánka, která přišla od Michala, který ji zve do Skaličky.
1: Ahoj býťáci, ať už rádi trsáte, nebo si jen chcete dát dobré pivo a poslechnout poctivou muziku, zbystřete. Tuto sobotu ve Skaličce u Tišnova to pořádně rozbalíme. Čeká vás rokový večer, na kterém vystoupí kapely BSB, Něco si přej a Marilyn. Startujeme přesně v 17:00. Přijďte si užít skvělou atmosféru, potkat známé a hodit starosti za hlavu. Jste srdečně zváni, těšíme se na vás zítra ve Skaličce u Tišnova v 17:00.
0: Ano, přesně, známe a starosti hodit za hlavu. Kdo máte chuť, pošlete třeba i přes býťáckou aplikaci, tak jako Michal před chviličkou vlastně s hlasovou zprávu a pozvěte býťáky na tu vaši akci, na váš koncert, který ať už dneska, anebo zítra pořádáte. Stejně tak můžete poslat textovku. SMS číslo je 720 001 222.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To jsou Stoney a Sympathy for the Devil, je 11:30 dopoledne. Teď máte možnost využít toho, že jste ve správný okamžik na správném místě, máte-li to blízko na Jižní Moravu, ale nemusíte, můžete klidně na festival Rockcastle vyrazit z Aše nebo z Chebu nebo třeba z Domažlic. Festival odstartoval už včera, probíhá i během dneška a finále bude zítra, to znamená, jsou to celofestivalové stupenky, které teď nabízím pro toho, kdo by tam opravdu jel do Moravského Krumlova, do zámeckého areálu, kde festival Rockcastle se tedy koná. Dneska můžete stihnout ještě Powerwolf nebo Testament, zítra Black Label Society. Ty stupenky jsou tady, jsou elektronické, to znamená, pošlu vám je kamkoliv, kde se nacházíte, e-mailem, vy si to vezmete, pak to v zámeckém areálu v Moravském Krumlově u brány festivalu Rockcastle ukážete, čárovej kód nebo QR kód a půjdete a vyrazíte. Je to jakoby na poslední chvíli, ale zase na druhou stranu neplánovaná akce, co? Myslím si, že by vám to klidně mohlo zvednout náladu takhle ke konci týdne. Kdo máte chuť, napište si, kdo se dopíše jako 13. v pořadí, protože 13. je sedsakramentsky nešťastný číslo, tak tomu zavolám, tomu 13. v pořadí a dvě stupenky mu e-mailem pošlu. 720 001 222, napište chci na Rockcastle a taky křestní jméno, abych věděl, komu telefonuju a zkuste to, no třeba budete mít kejdu.
1: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Miláčku, pojď sem.
3: Ale když já nevím.
2: Neboj, nikdo tady není. A víš co? Předtím to bylo lepší.
1: Přesně. Mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Radio Beat u nás. Radio.

0: Down od Europe na beatu, to je ne hadba, ale hudba, která teď dohrává asi 2,5 minuty po 11:45 dopoledne. Byly tady poslední 2 stupenky na Rock Castle do Moravského Krumlova a tím, nebo tou, kdo se jako 13. dopsala, tak byla Petra a Petře jsem se zpátky dotelefonoval.
1: Ahoj, tady Petra.
0: Tady je Vejvodák, Rádio Beat. Petro, svítí mi tady 13 u tebe, ale podle hlasu jsem poznal, že tobě bude minimálně takových 16, 17, možná 18.
1: No, několikanásobně 16.
0: Petro, do Moravského Krumlova, máš to nějak zbytečně daleko nebo blízko?
1: Nemám, jsem z Brna a jo. Asi se synkem pojedu.
0: Výborně, zámecký areál. Dneska, jak jsem říkal, můžete stihnout ještě Powerwolf, zítra Black Label Society, dneska taky Testament a ještě další kapely, pochopitelně. Dvě lísky, nebo spíš 2 lísky, správně vyskloňováno česky, tak ti pošlu e-mailem, no a pak můžete se senátorem, a to je docela pěkný, hele, jo.
1: Užít si od 15.
0: pěkně 2 dny na metálu se synem, člověče, pěkně s klukem vyrazit, viď? Ty podpíráš jeho, on podpírá tebe, pěkný, hezký.
1: No,
0: kážu si to představit. Tak jo, gratuluju, pozdravuj tam, měj se, čau.
1: Děkuju, ahoj.

0: To byly zloději počasní a keci groteskní, Vavky na beatu, 3 minuty před 12. hodinou, za chvilku Tomáš Adamec, zpravodajský přehled dne, pak Gary Moore, bluesová 12, na to jednohubky, taky Maidni nebo Led Zeppelin. Doprava.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Jedete-li po dálnici D5 od Plzně na Rozvadov u Ostrova na 108. kilometru zastavíte, vepředu pracují silničáři, mají uzavřený pravý jízdní pruh, počítejte se zdržením. A D5 na opačné straně, těsně před Prahou, před sjezdem na Pražský okruh, je osobní auto ve svodidlech. Dálnice D1 od Prahy na Brno od 174. kilometru se jede v silném provozu až do Brna, navíc na 196. je bouračka 2 osobních aut, zdržení minimálně 10 minut. Na D2 na příjezdu do Brna se také popojíždí od Hustopečí od 5. kilometru, zdržení kolem 15 minut. A pozor na Frýdecko-Místecku, je to vlastně příjezd do Frýdku-Místku od Frýdlantu po 56. U obce Baška je silný provoz, havarovalo tam nákladní a osobní auto.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Až do večera bude většinou jasno. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a opět horko. Jasno nebo skoro jasno s teplotami 30 až 36 stupňů Celsia.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Zprávy začneme fotbalem, protože české fotbalové kluby měly v pohárové Evropě 50% úspěšnost. Tady je náš sporták Petr Plintovič.
4: Ve třetím předkole konferenční ligy uspěl Jablonec. Ten vyhrál i odvetu v Lotyšsku. Tým RFS Riga porazil 2-1 a ve čtvrtém závěrečném předkole se utká s Glasgow Rangers. O konferenční ligu si zahraje také Hradec Králové proti Panathinaikosu Athény. Votroci prohráli oba duely s Bešiktašem ve třetím předkole Evropské ligy 0-1. V Istanbulu rozhodl jediným gólem Václav Černý.
2: Zlevňování pohonných hmot v Česku podle analytiků skončilo a v nejbližších dnech budou setrvávat na svém. Benzín za uplynulý týden zlevnil v průměru 80 haléřů na 41 korun na 50 haléřů a nafta o 60 haléřů na 44,10. Národní koalice proti suchu začne fungovat v pondělí. Tak to oznámil premiér Andrej Babiš. Vláda na boji se suchem včetně nových přehrad slibuje vyčlenit 4 miliardy korun. Pražská Kbelská ulice už je plně průjezdná. Včera odpoledne se tam doprava vrátila v plném rozsahu. Skončila tak oprava, kvůli které se v každém směru jezdilo jen jedním pruhem. A 4 z 10 motorkářů, kteří zemřou při nehodách, havarují v zatáčkách. V letech 2021 až 2025 tak podle analýzy zemřelo 137 motocyklistů. Pomoci rozhodně mohou motokurzy a hlavně opatrnost. To byl zpravodajský přehled, který pro vás připravil Tomáš Adamec. Tady je Bluesová dvanáctka.
1: Radio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: Taková páteční chvilka klidu na beatu s Iron Maiden, teď, kdy asi za 8 minut necelých, tedy bude půl jedné odpoledne, další porce pozvánek, dneska vystoupí skupina Benetton od 19 hodin v Sázavě v areálu Sázavského ostrova. Těšit se můžete na české a zahraniční rockové hity. Pavel Bečan poslal tuhle pozvánku. Pavlovi děkujeme a zdravíme ho. Další pozvánka je na hřiště AFK Pečky. Zítra tam se začátkem v 16 hodin vystoupí Severals, Silent Generation, Crippled Fingers, Noisebleed, In Veins nebo Nothing Left to Say. Pečky Fest se vrací na scénu po více jak 11 letech. Díky Daveovi za tuhle pozvánku a přidáváme ještě jednu od Páji, který zve na Den se sousedy.
1: Ahoj býťáci, zvu vás v sobotu 15. srpna na Den se sousedy do Dolní Čermné. Od 8 večer u nás v Azas zahraje česká rocková kapela Proteus, potom Čechomor a večer zakončí místní rocková kapela Kvíz. Tak dorazte do Dolní Čermné, lístky budou k zakoupení i na místě. Více informací najdete na www.azas.cz. Býťákům zdar, Pája Maník.
0: Děkujeme, můžete stejně jako Pája využít býťáckou aplikaci a svůj tip, pozvánku na dnešní nebo na zítřejší vaši hudební akci nebo koncert poslat právě přes aplikaci, nejenom tedy hlasovou zprávu, ale i klidně i textovou. Kdo chcete, můžete využít SMSku 720 001 222 nebo e-mailovou adresu studio@radiobeat.cz. Takhle, nemusíte posílat, když nechcete nic, jo? To je jenom pro ty, co chtějí využít tuhle službu. Pozor, která je dneska až do večera zdarma.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Baby, Ramlom, Led Zeppelin na beatu, minuta, jedna jediná minuta, po půl jedné odpoledne. Za okamžik na beatu opět uslyšíme chlapce ze skupiny Vohnout, budou číst svoji vlastní audioknihu, kterou si svými vlastními hlasy namluvili, tedy 30 svíček na dortu ke 30-letému výročí fungování skupiny Vohnout. Budeme hrát Doors a taky AC/DC, ale až po beatoskopu.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Humanoidní roboti poprvé pomohli při operaci člověka. Lékaři z Kalifornské univerzity je nadálku ovládali při odstranění žlučníku, což by mohlo zlevnit a zjednodušit chirurgické zákroky. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Použití humanoidních robotů je vlastně dost omezené architekturou našeho lidského prostředí. A právě na operačním sále to dává smysl. Středobodem je člověk, žádné tunové stroje a výrobní linky. Vědci poslali do akce humanoidní roboty s výškou 1,50 m a váhou 27 kg. Chirurgové je ovládali na dálku a spojili tak lidskou inteligenci s obratností a přesností stroje. Při testech zvládli odoperovat žlučník, a to jak v týmu s lidským asistentem, tak dokonce ve dvojici čistě robotické. Systém má ještě mouchy, operace trvají stále déle než klasické, ale to vývoj zvládne. Podobně to bylo s robotickou laparoskopií, kdy operace dnes trvá jen kolem 30 minut.
0: Vítoskop.
1: OpenAI a bývalý šéfdesigner Apple Ive pracují na přenosném chytrém reproduktoru bez displeje s umělou inteligencí, který s námi bude komunikovat hlasem, světly, ale i pohybem některých částí. Cena by se měla pohybovat zhruba mezi 7 a 10 tisíci korunami, tedy výrazně výš než konkurenční produkty.
0: Vítoskop.
1: Škoda je v Německu nejžádanější značkou nových aut. Podle platformy CarWow zákazníci častěji opouštějí značky Volkswagen, Audi nebo BMW a volí levnější vozy mladoboleslavské automobilky. Škoda prý má také nejvyšší podíl lidí, kteří po konfiguraci vozu dokončí nákup. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.
0: Radio Beat.

0: na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 22. Lucie. Léto roku 1998. Čte Matěj.
2: Na podzim roku 1997 si nás Lucie vzala jako předkapelu na jejich předvánoční večírek v Praze v Lucerně. Údajně proto, že nás slyšel Robert Kodym v nějakém skateshopu, kde si byl koupit boty. Následovně jsme od nich v šatně dostali nabídku, abychom jim předskočili příští léto na turné k jejich desetiletýmu výročí. Pro nás, jako pro začínající kapelu, co má za sebou pár koncertů, to byla takřka neskutečná nabídka z oblasti sci-fi. Lucie byla tehdy v největším laufu, hrála jenom několik málo koncertů ročně, víc nebylo potřeba, protože měla vždycky plný stadion. Předskakovat týhle kapele znamenalo, že si tě poslechnou 10 000 lidí, což je pro začátečníky z hlediska marketingu nedocenitelná věc. No, přišlo nám, že se k němu moc nehodíme a že nás lidi asi vypískají. Takový byly zhruba pocity, se kterýma jsme se na začátku léta i s nástrojema dostavili do plzeňského areálu Lochotín. Uviděli jsme velký prostor, aparát až do nebe a mraky kmitajícího personálu. Pozdravili jsme se s Lucií a říkali si, zda i my ještě budeme vůbec hrát za 10 let. Prostě jsme moc nechápali, jak to někdo může tak dlouho vydržet. Těch koncertů měla Lucie asi 10, konaly se ve velkých městech na stadionech a ve sportovních halách za podpory toho nejlepšího zvuku a světelného parku, jaký bylo možný u nás v té době zajistit. Byla to prostě hudební událost sezóny. Rekordní účast padla v Hradci Králové, kam dorazilo 22 000 lidí a to už byl pořádnej kotel. A my jsme si to užívali. Zahráli jsme s větším či menším úspěchem svůj krátkej set holkám, který pod pódiem čekali na Lucii a po hraní kalili vzadu v backstage, anebo šli mezi lidi sledovat koncert hlavních hvězd. Protože to byla velká událost, tak na těch koncertech stáli mezi lidma samozřejmě i hudební žurnalisti, kteří se o nás občas ve svých časopisech zmínili. Konec konců můžeme si kousek přečíst. Jestli lze v souvislosti s předskokany Vohnout šermovat slovem příjemný, je skutečně mimořádně diskutabilní. Pokud půjdeme k podstatě věci, pak tahle partička je vlastně taková instrumentálně jistější a i o trochu nápaditější alkohol. Bohužel ale jen o trochu. Křečovitě veselý, místy výrazně přihlouplé texty, jestli něco obdivuju, tak je to schopnost jejich manažera, který tak zoufale průměrnou kapelu dokázal protlačit nejen před Lucy, ale i další lukrativní posty jako loňský ET Jam a předskakování Reef. Sluší se podotknout, že už od úvodní písně o Kundale Ryšavé, kdy zprostý nejsem já, ale ti umělci, sklízeli Vohnout jisté ovace, nicméně důvod mi opravdu uniká. Takže tak, na šňůru s Lucií vzpomínáme jenom v tom nejlepším. Byla to ta největší možná koncertní zkušenost, která šla v té době u nás získat. Hledisko marketingu nás moc nezajímalo, viděli a zažili jsme spoustu nových věcí, což bylo to podstatné.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Proboha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Je to taková majestátná muzika, jmenuje se Moves od Jethro Tull, teď dohrála na beatu 6 minut před 13. hodinou, připraven Tomáš Adamec na zprávy, ne že už by tady byl, ale přijde včas, nebojte se, zprávy uslyšíte hned po zprávách Deep Purple, taky James Brown anebo George Thorogood.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D5 je před Prahou ucpaná, od 9. kilometru se jede ve štrůdlu a zdržení je kolem čtvrt hodiny. D1 od Prahy na Brno od 174. kilometru je tam silný provoz až do Brna a zdržení přes 15 minut určitě. D1 ještě jednou, a to kolem Brna ve směru na Prahu mezi 201. a 195. kilometrem, i tady je zdržení pro osobní auta přes 10 minut. Pozor, v Táboře v ulici Kapitána Jaroše vyšetřuje policie bouračku osobáku a motorkáře. Na Praze 11, ulici 5. května u nájezdu z jižní spojky směrem na Chodov levý pruh stojí kvůli bouračce osobáku, který trefil svodidla. A ještě Náchod, Pražská ulice, policisté tam šetří bouračku nákladního a osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Právě v Trafikách.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude většinou jasno. Teploty se pohybují kolem 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a horko. Jasno nebo skoro jasno s teplotami 30 až 36 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Ve fotbale padaly pokuty. Sparta dostala za výtržnosti fanoušků při utkání se Zlínem pokutu 160 tisíc korun. Ostrava zaplatí 120 tisíc. Krčík pak dostal za zákrok v Teplicích na Zlatohlávka trest na 4 soutěžní zápasy. Je tu doba dovolených a letních zájezdů a stále více Čechů dává přednost několika kratším zahraničním dovoleným před jednou velkou. Poznají tak více míst, načerpají více zážitků. Při více cestách ale musí každou chvíli uzavírat cestovní pojištění. Variantou může být dlouhodobá pojistka, která navíc v takových případech většinou vychází levněji. Na několika pražských místech je dnes větší ticho než posledních několik měsíců. Na letišti Václava Havla totiž po více než 4 měsících obnovili provoz na hlavní runway, která je teď nově opravená. Bude se stavět nová cyklostezka. Podrobnosti má Luboš Dvořák.
4: V pondělí zahájí Středočeský kraj stavbu nového úseku cyklostezky mezi obcemi Kly a Tuháň podél Labe u Mělníka. Trasa bude po svém dokončení dlouhá 4,5 kilometru a povede přímo podél řeky. Cyklisté se tak bezpečně vyhnou provozu na okolních cestách. Bude také součástí tzv. Labské stezky, jedné z páteřních cyklotras. Luboš Dvořák, Mělnicko.
2: Zprávy jsou za námi. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rok.

0: Hele, lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenomky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

Je to typický David Coverdale, jeho skladba River Song zní právě teď na beatu 4 minuty před 1:30. Za okamžik praští výběrové, taky živák Stonu s Davem Matthewsem ve skladbě Memory Motel. A kdo máte rádi ZZ Top, tak je tak tady za chviličku na beatu uslyšíte.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

No, kdybych s hlasivkama blbnul takhle, jak s nima blbne Vildačok, tak by mi jistě pan doktor Vladan Hrabě v Plzni na ORL nepochválil a jistě by mi vyčinil, nebojím se toho slova, že by mě vycinkal. Nicméně s hlasem, jaký mám, tak jdu na ještě další porci pozvánek. Dobrý den, prosím vás o vyhlášení pozvánky na akci první ročník pivních slavností Divnice. Již zítra v Divnicích u Slavičína vystoupí kapely Eagle Eye Taria Tribute, Safunky, Gang a Mohou. Přijďte na skvělé pivo a pořádný rok, všechny srdečně zve Kuba. Další pozvánka je na Rokový ostrov 2026 v Zámecké zahradě v Ostrově u Karlových Varů. Vystoupí kapely Whitesnake Revival, 1150, Odyssea, Kalandra Revival Band, Chyba 404 a SIB. Anebo SIB. Začátek Rokového ostrova je ve 14 hodin. Děkuji Martinovi. A ještě jedna je pro posluchače, pro víťáky na sobotní koncert plzeňských kapel Medium a Antracit. Koncert proběhne v Litohlavech, v Lomečku od 20 hodin. Vřele zveme všechny příznivce dobrého roku a moku. Podepsaný Jirka. Jirkovi děkujeme. Další tipy posílejte SMS-kou přes aplikaci anebo e-mailem Otovi, protože Ota až do večera vaše tipy a pozvánky na dnešek, na zítřek bude číst zdarma. Judas za chvilečku, Leila právě teď.

0: Je to tak, že tihle Scorpions byla poslední muzika před 14. hodinou tady odsud ze studia. Připraven už je Tomáš Adamec na zprávy na 14. a dneska také Ota Seman na hodinu tupláků. První Otův tuplák bude od Nirvány ode mne. Bez tupláků ještě dopravní informace.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pražský okruh se ucpal na tradičním místě, tedy od letiště směrem k D5 a dál mezi 24. a 17. kilometrem, zdržení určitě 15 minut. D2 před Brnem stojí od 12. kilometru od sjezdu na Blučinu, se jede v koloně a zdržení je tam přes 20 minut. No a s kolonou počítejte také na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova, od 24. kilometru se popojíždí, zdržení přes 10 minut. Ostrava, Českobratrská ulice, pozor na havárku dvou osobák. V Liberci v Hanichovské ulici je k řešení havárka koloběžky, na místě zasahuje rychlá. Pozor, v Brně ve Sportovní, tam se srazil autobus s osobákem a ještě Plzeň Sever, Mířany, ulice Antonína Oxy, policisté tam šetří bouračku dvou osobních vozů. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Až do večera bude většinou jasno. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a opět horko. Jasno nebo skoro jasno s teplotami 30 až 36 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Vrátíme se ještě k hokeji, protože hokejisté Kladna, Litvínova a Brna vyhráli první přípravné zápasy před novou extraligovou sezonou. Kladno porazilo Liberec 1-0, Litvínov Chomutov 3-0 a Brno Jihlavu 3-0. Z dalších týmů uspěli také Třinec, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Vánoční kapři budou pravděpodobně dražší. Důvodem je horko a sucho. Hladina rybníků v Česku klesá, voda se otepluje a zároveň v ní ubývá kyslíku. Na některých místech už proto rybáři nemohou čekat na podzimní výlov a přistupují k předčasnému odlovu. Ryby musí z vody ven dříve, než pro ně budou podmínky kritické. Vypadá to, že víkend bude převážně slunečný a teplý. V neděli odpoledne a večer se hlavně v západních a severozápadních Čechách mohou objevit přehánky a ojedinělé bouřky. Začátkem příštího týdne se ochladí a déšť už zasáhne většinu území. Pokud jedete do Chorvatska, tak dobrá zpráva, protože tam zlevnily pohonné hmoty díky vládní regulaci cen, ale pozor mimo dálnice. Pokud si jedete, tak maximální cena benzínu je 38 korun za litr, nafty 41 a LPG 29 korun za kilo. To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je další rocková pecka.
3: Duplák. Duplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Frances Farmer Will Have Her Revenge of Seattle. Tak to byla píseň skupiny Nirvana a řekněme, že byla vlastně tak trošku i o Kurtu Cobainovi, protože Kurt Cobain se přesně v téhle té dámě, která se jmenovala Frances Farmer, viděl. Ona zemřela v 56. Jak to dopadlo s Kurtem Cobainem, to všichni samozřejmě víte. Frances Farmer byla herečka slavná někdy ve 30. a 40. letech minulého století, ale taky velmi komplikovaná osoba, konfliktní osobnost, se kterou nebylo jednoduché spolupracovat, navíc alkoholička, takže to bylo hodně, hodně složité. Ona strávila nějaký čas taky na psychiatrických léčebnách a podobně. No a tady to, já nevím, jestli to byla podsta, spíš tak nějak jako se v ní, jak říkám, Kurt Cobain viděl a měl pocit, že s ní má hodně společného. Aspoň v té době, kdy tuhle tu píseň dával dohromady, což bylo v roce 1993, objevila se na desce In Utero. Dali jsme si od Nirvány jako první taky Come As You Are, jednu z těch velmi slavných písní právě z desky Nevermind z roku 1991. Nirvana nám otevřela dnešní tupláky na beatu. Já jsem Ota Semana, přeji vám pohodové páteční odpoledne. Jdeme do roku 1965 a poslechneme si kapelu Animals. Don't let me be misunderstood. První věc a You Are On My Mind bude druhá. Animals na beatu v tuplácích právě teď.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Píseň Young Lust z repertoáru skupiny Pink Floyd má svoje pevné místo na desce The Wall, tedy zeď z roku 1979, a je o někdy groteskním životním stylu rockových hvězd, o jejich milostném životě, nebo spíš o nedostatku milostného života. No a jak říkám, je to součást koncepčního alba The Wall a bude taky první v následujícím tupláku. The Final Cut bude ta druhá, kterou si poslechneme, tam se vypravíme do roku 1983 na stejnojmenné album.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, dvě dávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na

0: To byli Pink Floyd, budeme pokračovat v Tuplácích, tentokrát se slovenskou kapelou Horký žeslíže, dáme si Aja Sprosta a Shanghai Cola, ale ještě předtím si poslechněte, co se děje na D4 na výjezdu z Prahy, protože tuhle zprávu nechával na naší býťácké apce Šimon.
1: Od Zbraslavy Kýloviště směr D4, totálně ucpanou kolona, nevíme, co se tam děje, jsme na začátku.
0: No, páteční provoz, takže býťáci, počítejte tady se zdržením. Teď už Horký žeslíže.
2: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: byly horký žeslíže, pokud byste se chtěli trochu zasnít, tak tady pro vás mám naprosto příhodnou píseň Dreamer. Ozzy Osbourne a jeho příspěvek do dnešních tupláků bude čítat i tu druhou věc a to bude Suicide Solution. Tady je Ozzy na beatu.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: To, co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleď ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Proboha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: To bychom měli, to byl příspěvek Ozio do dnešních tupláků, ale ty už se mi teď momentálně blíží ke svému konci, jdeme do finále tupláků a vychází mi to na 3 skladby, tentokrát od kapely The Allman Brothers Band. Midnight Rider bude první, From the Madness of the West druhá a Please Call Home třetí. Tak jdeme na to, ať to nezdržu.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tuplák.

0: Tak to byli The Allman Brothers Band a přivedli nás k 15. hodině. Na tu 15. jsou připravený zprávy Tima a Tomáš Adamec, no a pak si dáme Rainbow, Mailu Hlavsu a nebo taky Janis Joplin. Zkrátka muziky bude v příští hodině taky dost.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dopravy ještě jednou krátce o tom, co Šimon nechával za zprávu na apce kolona na D4 na výjezdu z Prahy. Poslouchejte.
2: Od Zbraslavy Kýlo, vyšší směr D4, totálně ucpanou kolona, nevíme, co se tam děje, jsme na začátku.
0: D0, velký pražský okruh, 16. kilometr ve směru na Ruzini, tedy k D7, tady počítejte s nehodou osobáku s nákladňákem, který tam částečně blokují provoz, takže se tam bude vytvářet nějaká ta kolona. Dále máme tady nějakou komplikaci na ulici Svornosti, tedy Vltavská a Svornosti na křižovatce, je to na Praze 5. Jsou tam v sobě dva osobáky, takže i tady počítejte s nějakým tím zdržením a nějakou komplikací. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Až do večera bude většinou jasno. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a opět horko. Jasno nebo skoro jasno s teplotami 30 až 36 stupňů Celsia.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: 4 zápasy v sobotu a 2 zápasy v neděli nabídne naše nejvyšší fotbalová soutěž. S pozvánkou na utkání 4. kola přichází náš sporták Petr Plintovič.
3: Hned 3 zápasy mají výkop v sobotu v 17 hodin. Pardubice přivítají Mladou Boleslav, Slovácko Sigmu Olomouc a trápící se Sparta doma na Letné hostí neporažené Teplice. Od 20 hodin pak bude o první výhru v sezóně usilovat Plzeň doma proti Zlínu. V neděli v 15 hodin dojde na čistě moravský souboj mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno. Ve 20 hodin se vedoucí Slavia představí v Liberci. Utkání Bohemians Jablonec a Zbrojovka Brno Hradec Králové byly odloženy kvůli účasti Hradce a Jablonce v evropských pohárech.
1: Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem, protože věková diskriminace na trhu práce se týká lidí i ve středním věku. Tvrdí to zpráva zástupce ombudsmanky a vědců z Masarykovy univerzity. Šance na získání práce se podle výzkumu snižují už po 40. Jen necelá třetina mužů ve věku 40 až 55 let, kteří hledají práci prostřednictvím databáze úřadu práce, se pak může dočkat pozitivní reakce zaměstnavatele. Buďte na sebe opatrní, protože o víkendu se oteplí až na 36 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách pravděpodobně postupně zatáhne a mohou se objevit silné bouřky. Honza Navrátil monitoruje stav našich řek.
4: Na polovině z 94 měřících míst hlásí povodí Moravy hydrologické sucho. Některá místa jsou dokonce na nule. Bez vody je například Jevišovka nad Přehradou v Jevišovicích nebo Rokytka v Moravských Budějovicích. Nad 50% průměru se drží jediný profil v celém povodí, a to Svratka v Židlochovicích, která je na 55%. Tok ale dotuje voda z Vírské a Brněnské Přehrady. Honza Navrátil, Jižní Morava.
1: Zprávy pro vás připravil Tomáš Adamec a tady je další klasická rocková muzika.
0: Radio B. Classic Rock.

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

To byla Janis Joplin, no tak na tu vyrazit nemůžeme, že jo, dneska ani zítra na její koncert, to je celkem jasný. Nicméně věděl bych asi o několika zpěvačkách u nás, který by dokázali její písně zaspívat, i když ne úplně věrně, ale řekl bych, že velmi, velmi dobře. Janis Joplin a Half Moon, muzika, která teď na beatu dozněla 17 minut po 15. hodině. Já jsem Ota Semana, přeji vám co nejpohodovější páteční odpoledne. Když jsem říkal, že s tím koncertem kam vyrazit, tak jsem tím měl na mysli, že nás čekají dnes vlastně pozvánky. Už se tomu věnoval Vejvoďák, ráno už i Kachna, takže vězte, že i já budu přidávat pozvánky, kterými tady chodí utěšeně celkem solidně do mailu, taky přes býťáckou apku, anebo případně i SMS bránou. Jenom připomínám, že tedy pokud víte o nějaký akci, která se koná, třeba tam i vystupujete nebo ji organizujete a o nastávajícím víkendu by mohla zlepšit kulturní povědomí někoho z býťáků, tak mi můžete tyhle ty pozvánky posílat. 720 001 222 je číslo SMS brány. Mail je studio@radiobeat.cz, no a apka ta je celkem jasná, máte v mobilech, můžete psát, můžete tam taky mluvit a ty pozvánky případně takhle ve zvukové podobě posílat. Budu se tomu věnovat už za chvíli, teď si dáme Metaliku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dobrý den, takže po Led Zeppelin teď přidávám nějaké pozvánky na ten Big Beat, který nás čekal na stávajícím víkendu. Ahoj Beatáci, dnes v pátek 14.8. hraje na Aqualoka v Českých Budějovicích kapela Space Detour, což jsou bývalí členové legendární skupiny Smutný Karel. Tak se přijďte prolítnout s touto fantastickou hudbou vesmírem. Bude krásně studené pivko, jídlo z grilu a koupačka v Malši, to je hned u pódia. Otevřeno už je, protože už od 15 hodin jedou, kuchyně od 17, no a všechno se dozvíte na Facebooku Aqualoka. Takže můžete i tam vyrazit. Další pozvánka píše Aleš, ahoj, můžu vřele doporučit v Černé v Pošumaví, přímo u Lipenské přehrady na pláži na takzvaném Windy Pointu. Zítra v sobotu 15.8. od 20 hodin bude hrát jeho česká rocková formace Životaj. Je to syrový autentický rock, výborně otextovaný. Takže Aleš píše, že si myslí, že o téhle kapele ještě hodně uslyšíme. A vy se můžete jít podívat na jejich živý vystoupení. Ahoj Beatáci, rád bych vás pozval na akci, která se koná v sobotu 15.8. v Petříkově u Velkých Popovic. Jedná se o druhý ročník festivalu Rockfest Petříkov. Zahrají skupiny Trafo, Projekt 76, Nemitá bambule a další. Začínají ve 14 hodin a máte si to přijít užít. A ještě jedna pozvánka, která přišla přes beatáckou apku ve zvuku. Podobě.
1: Nazdar Beatáci, srdečně vás zvu na festival na ulici, který v Plzni začíná již dnes. A já si přihřeju polívčičku a zvu vás v neděli na Zlo z jihu, které zahraje na scéně u Ježíška ve 4 hodiny odpoledne. Těšíme se moc, za Zlo Vojta. Čau.

Taneční sál, diskotéka a děsnej chaos, prostě ballroom blitz, takhle nějak to pojali svíti. On je to vlastně takový poněkud nejasný příběh o kapele, která hraje a najednou vypukne velký chaos, což vlastně tedy nakonec vyústí v takový fakt jako velký záblesk. No takhle, oni svíti v roce 73 vystupovali prý v Grand Hall v Kilmarnocku ve Skotsku a tam je z pódia vyhnala doslova záplava lahví, který tam začali na ně lítat, jo. A je pravděpodobný, že když o tomhletom vyprávěli skladatelům Nicky Chinnovi a Mikeu Chapmanovi, kteří jsou autory téhle písně, tak tam někde vznikla ta myšlenka, že by tuhle píseň mohli napsat. Stal se z toho vlastně jeden z největších glam rockových hitů jako takový. Takže pozor na takovýhle situace, když jdete někam večer na Big Beat a podobně, tak aby tam nějaká hodně velká divočina nevznikla. Až půjdete z Big Beatu, tak si dejte pozor, vás nepokoušou netopíři. Ne, vážně, to jsem teďka četl, že v České republice vzrostl počet lidí pokousaných netopíry, což je tedy nepříjemný, protože vás musí potom očkovat proti steklině, jo, ale zas pořád je lepší nechat se pokousat netopírem než upírem, jo, protože prej netopír se z vás nestane, ale upír by se z vás stát mohl a na to prostě bacha. Tady je Peter Gabriel.

0: To byl prostor, který v pátečním odpoledním vysílání tady na Beatu dostali taky AC/DC. Za chvíli to budou zprávy s Tomášem Adamcem a pak Eagles, Badfinger a nebo Iron Maiden.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: D1, 203. až 210. kilometrové směru na Ostravu počítejte s kolonou vozidel, která se tam tvoří. Zpráva je z Národního dopravně informačního centra. V Praze v Radhoštské ulici bourali dva osobáky. Bouralo se taky v Bubeneckém tunelu, je to ve směru na Troju. Ne, pozor, ve směru na Břevnov je neprůjezdný odbočovací pruh a je to tedy v Bubeneckém tunelu na úrovni Letenského stadionu. Dva osobáky ve směru na Břevnov. Na D1 175. kilometr ve směru na Prahu, tady je neprůjezdná krajnice, je tam v odstavném pruhu. Jsou tam dvě osobní vozidla po bouračce a na Masarykově třídě v Olomouci vyšetřují dopravní nehodu, osobák srazil chodce, je to se zraněním, jsou tam složky integrovaného záchranného systému. Víťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude většinou jasno. Teploty se pohybují kolem 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a horko. Jasno nebo skoro jasno s teplotami 30 až 36 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Ve fotbale padaly pokuty. Sparta dostala za výtržnosti fanoušků při utkání se Zlínem pokutu 160 000 korun. Ostrava zaplatí 120 000. Krčík pak dostal za zákrok v Teplicích na Zlatohlávka trest na 4 soutěžní zápasy. Je tu doba dovolených a letních zájezdů a stále více Čechů dává přednost několika kratším zahraničním dovoleným před jednou velkou. Poznají tak více míst, načerpají více zážitků. Při více cestách ale musí každou chvíli uzavírat cestovní pojištění. Variantou může být dlouhodobá pojistka, která navíc v takových případech většinou vychází levněji. Na několika pražských místech je dnes větší ticho než posledních několik měsíců. Na letišti Václava Havla totiž po více než 4 měsících obnovili provoz na hlavní runway, která je teď nově opravená. Bude se stavět nová cyklostezka. Podrobnosti má Luboš Dvořák.
4: V pondělí zahájí Středočeský kraj stavbu nového úseku cyklostezky mezi obcemi Kly a Tuháň podél Labe u Mělníka. Trasa bude po svém dokončení dlouhá 4,5 kilometru a povede přímo podél řeky. Cyklisté se tak bezpečně vyhnou provozu na okolních cestách. Bude také součástí tzv. Labské stezky, jedné z páteřních cyklotras. Luboš Dvořák, Mělnicko.
2: Zprávy jsou za námi. Tady byl Tomáš Adamec a tady je klasický rock.
1: Classic rock.

Fear of the Dark, Iron Maiden. Já jsem tady před chvílí mluvil o tom, že v České republice vzrostl počet lidí pokousaných netopíry, což ale jako není, že bych si to vycucal z prstu, je to skutečně pravda. Zvířecí záchranáři prý očekávají, že těch incidentů bude ještě přibývat, ale zajímavý je, jak na to reagoval býťák Mirek, který mi přes býťáckou apku napsal jednu velkou pravdu. Napsal, jo, kdyby žil Ozzy, tak se to nestane. Což možná se dá říct, ano, že ztratili prostě ty netopíři zábrany a jdou po lidech víc než dřív. Jo, i to je pochopitelně možný. Jinak pátek, pozvánky pochopitelně posílejte i nadále 720 001 222 SMS-kami, maily na studio@radiobeat.cz a případně můžete využít i býťáckou apku, jednak písemným provedení, ale taky i v té zvukové podobě přijímám ty pozvánky. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech a pouštím Vladimíra Mišíka.

0: Tak si říkám, že není úplně od věci hodit jednu takovou pozvánku, řekněme, která má trošku delší nebo vzdálenější horizont. V tomhle případě půjde o pozvánku na příští týden na středu 19. srpna, kdy se bude konat v Turnově bítová pumpa. Opět v areálu Měšťanského pivovaru Turnov se sejdeme, vezeme tam sebou pochopitelně naší aparaturu, vybavení, abychom mohli plnit vaše hudební přání, vysílat budeme přímo odtamtud. Takže rozbijeme stan, jak se říká, na tom správném místě, kde už to mnozí z vás znají, ti, co to neznají, tak se podívejte, když tak na mapu, je na našem webu, v článku, který je tomu věnován, má překvapivě název Bítová pumpa v Turnově, takže si to rozklikněte a uvidíte tam i přesně adresu. Vám můžu teďka říct, ale nevím, jestli si ji budete pamatovat, je to Měšťanský pivovar Turnov na Lukách 669 v Turnově. Je tam tedy, jak říkám, i přímo mapa, takže přijďte, přiklusejte, prostě jakkoliv se dopravíte. Když přijedete autákem, my vám ho můžeme vytunit tím, že vám na něj nastříkáme logo Rádia Beat, což taky děláme na těch beatových pumpách. Dáme řeč, pokecáme a případně si můžete i vybrat nějakou muziku, kterou na místě zahrajem. To, že si tam dáte pivko, ať už nealko nebo alko, to už je na vás. Ten pivovar je tak nějak od toho stavěný, jo, aby vám případně uhasil žízeň. Takže se těšíme na to, že ve středu mezi 11. a 17. hodinou si to budeme užívat prostě na čerstvém vzduchu v Turnově. To bude stát za to.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. A neb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Po cestě Ruskem se zagustajského kláštera jsem se s vámi loučil slovy kam to bude teď. V případě, že jste hádali Mongolsko a hádali jste správně. Hraniční procedura se trochu protáhla, takže ještě vyměnit peníze, eura za mongolské tugriky, přespáváme za hranicí a druhý den míříme přímo do hlavního města Ulaanbaatáru. A zde rovnou k dovozci značky CF Moto. Moje 250 potřebuje nutně přezout. Kupuji přední pneumatiku a dávám zadní, kterou jsem dostal v Chabarovsku. Pneumatiky mají za sebou 18,5 tisíce kilometrů, což je úctyhodný výkon. S odservizovaným motocyklem 450 se to vůbec netýkalo. Míříme 54 kilometrů za město východním směrem. Zde zíráme na obrovskou sochu Čingischána. Je jednou z nejvyšších jezdeckých soch na světě. S podstavcem měří 50 metrů. Kousek před městem Mandalgoby odbočujeme vpravo do skalní oblasti. Průvodcem je nám otec s dcerou, kteří zde byli na nákupu a se svým motocyklem Shinerai 150 míří zpět do své jurty. Pán nám cestou ve skalách ukazuje i petroglyfy. A potom již na jih do pouště Gobi. Cestou potkáváme obrovská stáda drabařů, což je velbloud dvouhrbí. U města Dalanzalak vyjíždíme do národního parku Jolin Am, Orlí údolí. Zde je kaňon, kde má být i během léta sníh a led, ale už dávno tomu tak není. Za to offroadovou cestu sem i zpět jsme si náramně užili.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiátor. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz.
4: Tak a když jsme u těch motorek, tak je tady jedna taková docela zajímavá pozvánka Rockin' Riders 26 a je to 15. tedy zítra v sobotu od 10 hodin, alespoň jak jsem to tak nějak pochytil, tak v Počtejně máte možnost si užít tenhle ten den s motorkama. Demo jízdy Harley Davidson a Royal Enfield po celý den zdarma, takže vy, kteří vlastně majiteli řidičského oprávnění na tyhle mašiny, to jinak vás na to nepustí, že jo, sednout, tak se tam můžete svést a vyzkoušet si, jak takový motor jezdí. Budou tam samozřejmě nějaký kapely rockový, pole dance, mažoretky, nějaký to občerstvení, takový parádní den zábavnej s vůní benzínu, zvukem motorů, těch motorek, protože HDčka umějí ten zvuk vytvořit, takže na tenhle parádní den můžete vyrazit do Počtejna. To je jedna z těch pozvánek a já vám pouštím Stony.

0: co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Aerosmith přivedli nás k 17. hodině, na 17. už je připraveno další zpravodajství, další zpravodajská relace, kterou slyšíte v podání Tomáše Adamce, no a pak si dáme Guns N' Roses nebo taky Boomtown Rats, či třeba Tři sestry.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na D11, na 2,5 kilometru ve směru na Hradec počítejte s dopravní nehodou dvou osobáků. Dva osobáky se střetly také v Kamenické ulici v Praze, i tady se vyšetřuje, a na silnici číslo 19 u Chýnova na Táborsku se střetly dva motorkáři, na místě je policie. Na Masarykově náměstí v Nové v Čelnici na Jindřichohradecku vyšetřují dopravní nehodu osobáku s motocyklistou. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Až do večera bude většinou jasno. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a opět horko. Jasno nebo skoro jasno s teplotami 30 až 36 stupňů Celsia.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Vrátíme se ještě k hokeji, protože hokejisté Kladna, Litvínova a Brna vyhráli první přípravné zápasy před novou extraligovou sezonou. Kladno porazilo Liberec 1-0, Litvínov Chomutov 3-0 a Brno Jihlavu 3-0. Z dalších týmů uspěli také Třinec, Hradec Králové a Mladá Boleslav. Vánoční kapři budou pravděpodobně dražší. Důvodem je horko a sucho. Hladina rybníků v Česku klesá, voda se otepluje a zároveň v ní ubývá kyslíku. Na některých místech už proto rybáři nemohou čekat na podzimní výlov a přistupují k předčasnému odlovu. Ryby musí z vody ven dříve, než pro ně budou podmínky kritické. Vypadá to, že víkend bude převážně slunečný a teplý. V neděli odpoledne a večer se hlavně v západních a severozápadních Čechách mohou objevit přehánky a ojedinělé bouřky. Začátkem příštího týdne se ochladí a déšť už zasáhne většinu území. Pokud jedete do Chorvatska, tak dobrá zpráva, protože tam zlevnili pohonné hmoty díky vládní regulaci cen, ale pozor mimo dálnice. Pokud si jedete, tak maximální cena benzínu je 38 korun za litr, nafty 41 a LPG 29 korun za kilo. To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je další rocková pecka.
0: Radio B. Classic Rock.

byli Boomtown Rats, to byl Bob Geldof a I Don't Like Mondays. Velmi slavná píseň z roku 1979. Bylo to tak, že během turné v Atlantě se Bob Geldof dověděl tu zprávu o Brendě Spencerové. Brenda Spencerová, 16-letá středoškolačka, která bydlela naproti základní škole Cleveland v San Diego v Kalifornii, v pondělí 29. ledna 1979 začala střílet z pušky směrem na tu školu. Z pušky, kterou jí její otec dal k Vánocům. Zabila dva dospělé, včetně ředitele školy, zranila 9 dětí a pak se prostě vrátila domů. Zatímco policie obklíčila dům, kde 7 hodin čekali policisté, než se dívka vzdala, tak během téhleté doby telefonovala s reportérem místní televize. No a na otázku, proč to udělala, odpověděla, prostě jsem začala střílet, nic víc, udělala jsem to pro zábavu. Já totiž nemám ráda pondělky. A tohle, když se dověděl Bob Geldof, tak ho napadla přesně tahle ta píseň I Don't Like Mondays. No dneska je pátek, takže jsme úplně v klidu, v pohodě. Máme 14. srpna, svátek má dnes Alan, nezapomeňte každému Alanovi, kterého potkáte, pogratulovat. A já teď, jak jsem slíbil, pouštím 3 sestry. Jenom připomínám, že i nadále v této hodině můžete posílat pozvánky na akce, které se konají o nastávajícím víkendu. Až se k tomu dostanu, tak je tady odprezentuju.

0: Hele, lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

0: Troutal. To je muzika, která právě teď na beatu dozněla a mám tady nějaký zvukový pozvánky, pojďme si je poslechnout.
1: Ahoj býťáci, ať už rádi trsáte, nebo si jen chcete dát dobré pivo a poslechnout poctivou muziku, zbystřete. Tuto sobotu ve Skaličce u Tišnova to pořádně rozbalíme. Čeká vás rokový večer, na kterém vystoupí kapely BSB, Něco si přej a Marilyn. Startujeme přesně v 17.00. Přijďte si užít skvělou atmosféru, potkat známé a hodit starosti za hlavu. Jste srdečně zváni, těšíme se na vás zítra ve Skaličce u Tišnova v 17.00.
2: Ahoj býťáci, zvu vás v sobotu 15. srpna na Den se sousedy do Dolní Čermné. Od 8 večer u nás v Azas zahraje česká rocková kapela Proteus, potom Čechomor a večer zakončí místní rocková kapela Kvíz. Tak dorazte do Dolní Čermné, lístky budou k zakoupení i na místě. Více informací najdete na www.azas.cz. Býťákům zdar, Pája Maník.
0: Tak, takhle vypadají pozvánky, které se posílají ve zvukové podobě. No a ještě tady je jedna, ta je do divadla pod čarou.
3: Ahoj býťáci, zdravím vás z Písecké Počáry. Dneska večer na naší útulné terásce přivítáme pana Vojtěcha Záveského. Nevíte? No přece Vojtáno. Jeho ostrý jazyk, osobitý humor, to vše dneska od 20 hodin. Letní akustická terasa divadla pod čarou v Písku. Těšíme se na vás.
0: Máte-li v mobilu ve svém mobilu naší býťáckou apku, tak do ní můžete takovýmhle způsobem zprávy a vzkazy nahrávat.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za chvíli nás na bítu čekají menšinové sporty, teď se ale podíváme ještě na silnice. Vězte, že v ulici Československé armády v Plané nad Lužnicí na Táborsku havarovala dvě osobní vozidla, teď tam probíhá vyšetřování. Další komplikace je na Karlově náměstí v Praze. Tady projedete kolem dvou bouraných autáků se zvýšenou opatrností. V Kartouské ulici v Praze vyšetřují také dopravní nehodu dvou osobáků. Bíťáci, jezděte prosím bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
4: České volejbalistky prohrály přípravu před mistrovstvím Evropy se Srbskem 1-3. Dnešní odveta v Bělehradu se opět odehraje bez diváků. Cyklista Jan Hirt stále neví, jestli bude příští sezonu pokračovat v kariéře. 35-letý vrchař by rád ještě závodil, zatím ale nemá smlouvu a připouští i možnost konce. Před startem Vuelty každopádně jede aktuální Czech Tour. Zítra se uskuteční jeden z nejdelších plaveckých závodů v Evropě věnovaný památce nejslavnějšího útěkáře v dějinách zoologických zahrad Lachtana Gastona.
5: Ahoj býťáci! Start je v 11 hodin v Ústí nad Labem od restaurace Labská bašta a cíl pod Děčínským zámkem. Kromě českých dálkových plavců, z nichž mnozí mají na svém kontě přeplavbu kanálu La Manche, se na startu tohoto 25 km dlouhého závodu objeví i závodníci z Polska, Německa, Maďarska či Kazachstánu. Fandit a sledovat plavecké souboje lze i ze sedla kola, což umožňuje cyklostezka vedoucí podél toku Labe. Za děčínské plavce vás všechny zve Tomáš Česnek.
4: Teď se podíváme na koně na východ Čech.
6: Vzhledem k předpokládaným vysokým teplotám bude tuto sobotu na pardubickém dostihovém závodišti program zahájen opět od 9 hodin prvním dostihem z 8. Poběží se kombinace rovin a proutěnek. Vrcholem mítinku bude letní cena města Pardubic. Pro Rádio Beat Karel Machyk, pardubický kurýr.
4: V neděli se koná 6. podnik mistrovství republiky motokrosařů. Do Dolních Heřmanic zve Petr Kovář.
7: Ve skupině 250 má pouze 9 bodů k dobru na Petra Radouského Tomáš Pikard z HT Group Racing. V nejsilnější kubatuře 450 se po zranění Kuby Terešáka ujal vedení slovenský závodník v barvách Orionu Litomyšl Pavol Repčák. Jeho konkurenti budou Vaše Kovář nebo Martin Krč. Ve veteránech se představí divákům celá řada bývalých reprezentantů, jako Bartoš, Čepelák, Žerava nebo Votroubek. Závody v Dolních Heřmanicích nedaleko Velkého Mezříčí začínají v neděli ve 13 hodin. Dopoledne jsou tréninkové jízdy.
4: Poslouchali jste páteční menšinové sporty.

No tak tohle byli Zombies, pojďme se podívat na další pozvánky. Ahoj Býťáci, rád bych vás pozval na sobotu 15.8. do Plzně na festival na ulici, kde od 20.30 vystoupí kapela Chlív na scéně u Ježíška. Kde se narodil Ježíšek? No přeci v Chlívě. Tak třeba si uděláme i malý Vánoce, metal s vámi a zdraví Viktor. Tak takhle přišla tahle pozvánka. 15.8. proběhne jubilejní 20. ročník přibyslavského motodění. Začínáme mší v kostele narození svatého Jana Křtitele, a to od 14 hodin výjížďka Vysočinou, od 15 po příjezdu do Olešenky. Vás čeká občerstvení soutěže kapela Plameny a Fuga a celou akcí bude doprovázet a moderovat skvělá Dominika Fischerová. A samozřejmě to uděláme pro dobrou věc, i letos podpoříme někoho, kdo to v životě nemá lehké. Určitě si to nenechte ujít, přijďte podpořit dobrou věc, těšíme se na vás. Pořádají ve spolupráci Motoriders Přibyslav a Indian Givers. No a pak ještě tady Břeťa z kapely Hluchý dovrat. Dneska hrajeme od 18 hodin na festivalu Žítkovská kopa na Žítkovské, zítra ve 22.30 na festivalu Baobaby Fest v Hostišové u Zlína. Tak se zastavte.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No a těch vzkazů nalezených v láhvi, vzkazů čistě jenom SOS, tak těch byly prý miliony. Takhle to Sting zpíval v písni, kterou jsme právě teď slyšeli. Trosečníků je prostě mezi námi moc. A to vůbec neznamená, že musí být na pustém ostrově. Police a jejich Message in a Bottle, to je věc, která nás přivedla až k 18. hodině. Na 18. už mám připravenou trojici písní ze 60. tedy Six O'Clock Rock. Ještě předtím nás čekají zprávy s Tomášem Adamcem a ještě před nimi doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pokud jdete po 152 u Brna u Modřic, došlo k dopravní nehodě dvou osobáků. Dva osobáky bourali taky v Ostravě v Gregorově ulici. Dále pak počítejte s dopravní nehodou dvou osobáků v Bílovecké ulici v Ostravě. V ulici Bratří Štefanu v Hradci Králové vyšetřují dopravní nehodu osobáku s cyklistou, bohužel se zraněním, takže složky IZS na místě. A na Tyršově mosti v mostě v Litoměřicích došlo k dopravní nehodě dvou osobáků. A tady je to s únikem oleje, takže neprůjezdný jeden jízdní pruh, zasahují tam hasiči. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonů i své solové kapele. Právě v Trafikách.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Vypadá to, že po zbytek dnešního dne bude většinou jasno. Teploty se pohybují kolem 27 až 32 stupňů Celsia. Zítra čekáme slunečno a horko. Jasno nebo skoro jasno s teplotami 30 až 36 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy. Na rádiu Beat.
2: 4 zápasy v sobotu a 2 zápasy v neděli nabídne naše nejvyšší fotbalová soutěž. S pozvánkou na utkání 4. kola přichází náš sporták Petr Plintovič.
3: Hned 3 zápasy mají výkop v sobotu v 17 hodin. Pardubice přivítají Mladou Boleslav, Slovácko Sigmu Olomouc a trápící se Sparta doma na Letné hostí neporažené Teplice. Od 20 hodin pak bude o první výhru v sezóně usilovat Plzeň, doma proti Zlínu. V neděli v 15 hodin dojde na čistě moravský souboj mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno. Ve 20 hodin se vedoucí Slavia představí v Liberci. Utkání Bohemians Jablonec a Zbrojovka Brno Hradec Králové byly odloženy kvůli účasti Hradce a Jablonce v evropských pohárech.
2: Také rybáři bojují s extrémním suchem a vysokými teplotami. Kvůli vysoké teplotě a nedostatku kyslíku se zvyšuje riziko úhynů. Rybáři proto nasazují provzdušňovací techniku, zachraňují a přemisťují ryby a v chovných rybnících omezují nebo úplně zastavují krmení. To se na podzim projeví nižší hmotností ryb při výlovech. Lidi v exekuci v Česku dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí jich bylo 589 700. Meziročně jich tak bylo zhruba o 17 300 méně, tedy o necelá 3%. Oddlužovalo se 89 200 osob. Ke snížení počtu řízení i zadlužených přispělo v minulých letech několik oddlužovacích kol takzvaného milostivého léta a také zastavování bagatelních exekucí kvůli malým částkám. Běžné oddlužení se pak předloni také zkrátilo z 5 let na 3 roky. I letos bude v Praze vinobraní. Tady je Honza Navrátil.
4: Praha 2 i letos chystá vinobraní na Grébovce. V pořadí už 19. ročník jedné z nejoblíbenějších podzimních akcí v metropoli se uskuteční v pátek 18. září na náměstí Míru a vyvrcholí v sobotu 19. bohatým programem v Grébovce. Vystoupí například Adam Mišík, skupina 100 zvířat a řada lokálních hudebních souborů a žáci základních uměleckých škol. Honza Navrátil, Praha.
2: To byly dnešní poslední zprávy. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další klasická rocková muzika.
0: O'clock rock na Radio Beat.

God Hold On Me, tak tuhle tu píseň složil, napsal Smokey Robinson, vlastně jako i šéf, taková vůdčí postava skupiny Miracles, v době, kdy prý se nechával inspirovat songem Bring It On Home To Me od Sama Cooka. Ta píseň, kterou jsme teď slyšeli, tak vznikla v roce 1962. No a slyšeli jsme Smokey Robinsona a kapelu The Miracles. Do roku 1968 jsme se vypravili v té první písni z dnešních Six O'Clock Rock a to byla Stephen Wolf a jejich připomínka tedy toho roku 68 v písni Magic Carpet Ride. A protože nám chybí ještě jedna do té trojice, tak si dáme Handles. Tedy The Handles to byla kapela, která vlastně v roce 1964, no kapela vokální čtveřice, takhle bych to řekl, prorazila s písní Little Honda. Jdeme na to.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: už je tu připraven Petr Šimánček alias Šimi s Beatoskopem. Za chvíli ho uslyšíte, ještě předtím si dáme dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, v Panské ulici v Praze tady bourali dva osobáky, budete to muset objíždět. V Karlštejnské ulici v Praze došlo k dopravní nehodě, kde osobák srazil dopravní značení. Probíhá vyšetřování. Na Koterovské ulici v Plzni šetří dopravní nehodu dvou osobáků a v silném provozu se střetla dvě osobní vozidla také v Mírovém náměstí v Teplicích, tak i tady opatrně. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Humanoidní roboti poprvé pomohli při operaci člověka. Lékaři z Kalifornské univerzity je na dálku ovládali při odstranění žlučníku, což by mohlo zlevnit a zjednodušit chirurgické zákroky. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
2: Použití humanoidních robotů je vlastně dost omezené architekturou našeho lidského prostředí. A právě na operačním sále to dává smysl. Středobodem je člověk, žádné tunové stroje a výrobní linky. Vědci poslali do akce humanoidní roboty s výškou 1,50 m a váhou 27 kg. Chirurgové je ovládali na dálku a spojili tak lidskou inteligenci s obratností a přesností stroje. Při testech zvládli odoperovat žlučník, a to jak v týmu s lidským asistentem, tak dokonce ve dvojici čistě robotické. Systém má ještě mouchy, operace trvají stále déle než klasické, ale toho vývoj zvládne. Podobně to bylo s robotickou laparoskopií, kdy operace dnes trvá jen kolem 30 minut.
0: Vítoskop.
1: OpenAI a bývalý šéfdesigner Apple Ive pracují na přenosném chytrém reproduktoru bez displeje s umělou inteligencí, který s námi bude komunikovat hlasem, světly, ale i pohybem některých částí. Cena by se měla pohybovat zhruba mezi 7 a 10 tisíci korunami, tedy výrazně výš než konkurenční produkty.
0: Vítoskop.
1: Škoda je v Německu nejžádanější značkou nových aut. Podle platformy CarWow zákazníci častěji opouštějí značky Volkswagen, Audi nebo BMW a volí levnější vozy mladoboleslavské automobilky. Škoda prý má také nejvyšší podíl lidí, kteří po konfiguraci vozu dokončí nákup. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.
0: Radio B.

O Pink Floyd ještě nějakých pár pozvánek. Jarda z Velkých Losin od Kulaté lopaty píše, že dnes v Loučné nad Desnou v rámci dřevosochařství večer vystoupí Mňága Žďorb, a to od 21 hodin. Další pozvánka, tak ta je do jihočeských Tučap od 21 hodin, tam tradičně zahraje bechyňská skupina Vodovod. Máte si přijít užít skvělou muziku, píše Standa z Tábora. A dnes 14.8. na Smržovce v Jizerských horách budou hrát Laura a její Tygři, Skotační kulomet, Jelení Layers a Solomon Bob Revival a taky WYX. No a dnes vystoupí skupina Benetton od 19 hodin v Sázavě v areálu Sázavského ostrova. Těšit se můžete také na české i zahraniční rockové hity, píše Býťák Pavel.

co říct. www.radiobeat.cz Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Pražďáci, zvláště pak ti z jižních Čech. Chtěl bych vás pozvat na zítra 15. srpna 2026 do Bechyně, do restaurace U Hradeb, kde se od 18.30 uskuteční vystoupení kapely Agora Band. Srdečně vás zvu a přijďte pobejt. Děkuji.
1: Nazdar býťáci, srdečně vás zvu na festival na ulici, který v Plzni začíná již dnes. A já si přihřeju polívčičku a zvu vás v neděli na Zlo z jihu, které zahraje na scéně u Ježíška ve 4 hodiny odpoledne. Těšíme se moc, za Zlo Vojta. Čau.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Páteční fám na rádiu

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 22. Lucie. Léto roku 1998. Čte Matěj.
2: Na podzim roku 1997 si nás Lucie vzala jako předkapelu na jejich předvánoční večírek v Praze v Lucerně. Údajně proto, že nás slyšel Robert Kodym v nějakém skatechopu, kde si byl koupit boty. Následovně jsme od nich všetně dostali nabídku, abychom jim předskočili příští léto na turné k jejich desetiletýmu výročí. Pro nás, jako pro začínající kapelu, co má za sebou pár koncertů, to byla takřka neskutečná nabídka z oblasti sci-fi. Lucie byla tehdy v největším laufu, hrála jenom několik málo koncertů ročně, víc nebylo potřeba, protože měla vždycky plný stadion. Předskakovat týhle kapele znamenalo, že si tě poslechnou 10 000 lidí, což je pro začátečníky z hlediska marketingu nedocenitelná věc. No, přišlo nám, že se k němu moc nehodíme a že nás lidi asi vypískají, takový byly zhruba pocity, se kterýma jsme se na začátku léta i s nástrojema dostavili do plzeňského areálu Lochotín. Uviděli jsme velký prostor, aparát až do nebe a mraky kmitajícího personálu. Pozdravili jsme se s Lucií a říkali si, zda i my ještě budeme vůbec hrát za 10 let. Prostě jsme moc nechápali, jak to někdo může tak dlouho vydržet. Těch koncertů měla Lucie asi 10, konaly se ve velkých městech na stadionech a ve sportovních halách za podpory toho nejlepšího zvuku a světelného parku, jaký bylo možný u nás v té době zajistit. Byla to prostě hudební událost sezóny. Rekordní účast padla v Hradci Králové, kam dorazilo 22 000 lidí a to už byl pořádnej kotel. A my jsme si to užívali. Zahráli jsme s větším či menším úspěchem svůj krátkej set holkám, který pod pódiem čekali na Lucii a po hraní kalili vzadu v backstage, anebo šli mezi lidi sledovat koncert hlavních hvězd. Protože to byla velká událost, tak na těch koncertech stáli mezi lidma samozřejmě i hudební žurnalisti, kteří se o nás občas ve svých časopisech zmínili. Konec konců můžeme si kousek přečíst. Jestli lze v souvislosti s předskokany Vohnout šermovat slovem příjemný, je skutečně mimořádně diskutabilní. Pokud půjdeme k podstatě věci, pak tahle partička je vlastně taková instrumentálně jistější a i o trochu nápaditější alkohol. Bohužel ale jen o trochu. Křečovitě veselý, místy výrazně přihlouplé texty, jestli něco obdivuju, tak je to schopnost jejich manažera, který tak zoufale průměrnou kapelu dokázal protlačit nejen před Lucy, ale i další lukrativní posty jako loňský E.T. Jam a předskakování Reef. Sluší se podotknout, že už od úvodní písně o Kundale Ryšavé, kdy zprostý nejsem já, ale ti umělci, sklízeli Vohnout jisté ovace, nicméně důvod mi opravdu uniká. Takže tak, na šňůru s Lucií vzpomínáme jenom v tom nejlepším. Byla to ta největší možná koncertní zkušenost, která šla v té době u nás získat. Hledisko marketingu nás moc nezajímalo, viděli a zažili jsme spoustu nových věcí, což bylo to podstatné.

0: Hele, lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Páteční flám, Páteční flám na rádiu Beat.

0: Hele, lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

No.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

zástupech lidí, kteří nejsou, nalézáš střípky prošlých chvil. Těžké je zjistit, co nám nesou, ve stínu, který po nás zbyl.

in the bush. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.